Rádio Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je David Rozehnal, fotbalista a český reprezentant, který je mistrem francouzské a belgické ligy, také bronzový medailista z Euro 2004, mistr Evropy do 21 let, který odehrál 60 utkání za národní tým. Davide, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj.
0: Davide, ty jsi ukončil v roce 2018 kariéru, tak já se možná na úvod zeptám, čemu se věnuješ nyní, co dělá v dnešních dnech David Rozehnal?
1: Dnešní David Rozehnal si konečně užívá rodiny. Mám na to čas, protože už fotbal nehraju profesionálně, už jenom první ve třídu pro radost jako žušany. A rodina, teďka stavíme, začali jsme stavět rodinný dům, takže máme kolem toho hodně práce a užívám si ten volný čas, který jsem neměl, když jsem hrál profesionálně.
0: No je pravda, že ty jsi byl vlastně mnoho let v zahraničí, takže jsi vlastně ani v Česku moc nebýval. A jak se to vlastně takhle poslouchá, když já jsem na začátku vyjmenoval všechny tvé úspěchy, kterých jsi dosáhl za svou kariéru?
1: Přiznám se, poslouchá se to hezky, vždycky, když o tom někdo tak mluví, tak je to taková nostalgie. Člověk si potom uvědomí, že to stálo za to, to odříkání a těch... ani nevím, kolik, nechtěl bych hlát. Už to nepamatuju, x let v zahraničí, ale já jsem nikdy fotbal nehrál kvůli nějakým trofejím, i když je pravda, že vždycky to zahřeje u srdce, to naše ego, zvlášť to chlapský, to trošku pohladí, ale pro mě bylo důležitější, že jsem si splnil ty fotbalový sny, který jsem měl jako malý kluk. Dostal jsem se do zahraničí, do reprezentace, a v poslední řadě jsem vyhrál pár trofejí, které jsou vždycky pro fotbalistu nebo pro kohokoliv ze sportovní branže takovou třešničkou na dortu.
0: No je potřeba říct, že já jsem si to vlastně poznačil, ty jsi hrál v Belgii, v Francii, Anglii, v Německu a v Itálii. Čili z těch, když bychom měli říct top 5 evropských lig, tak chybí tam už jenom Španělsko, což si myslím, že málo kdo vlastně může říct, že hrál v tolika zemích a prošel takovými kluby jako například PSG nebo v Anglii třeba Newcastle. Tak je třeba i tohle nějaký jako milník, na který jsi jako pyšný, že jsi hrál v tolika ligách a dokázal jsi se tam prosadit?
1: Na jednu stranu ano, na druhou stranu jsem byl takový světoběžník a musím říct, že z konce kariéry, když jsem zůstal vlastně ve Francii v Lille 5 let a plus Ostende v belgické lize, když jsme se nestěhovali vlastně 8 let poslední v mé kariéře, jsme zůstali na jednom místě a tam jsme si tam mi to nejvíc vyhovovalo fotbalově, našli jsme si tam spoustu přátel mimo fotbalových, takže na jednu stranu ano, odzkoušel jsem si všechno až na to vysněné Španělsko, na tu vysněnou La Ligu, což byl vždycky můj sen, hrát španělskou ligu za Barcelonu. Nikdy se mi to nepoštěstilo, tak je teďka aspoň fandím, ale myslím si, že pro fotbalistu, nebo pro mě vždycky to takhle bylo, že čím déle jsem zůstal u toho jednoho týmu, tím se mi víc dařilo, takže prošel jsem to hodně, ale možná bych to trošku zredukoval nebo strávil víc času v těch týmech.
0: No, když jsi teďka zmiňoval Barcelonu, tak já vlastně navážu jednou aktuální novinkou nebo aktuální zprávou, protože Barcelona spolu s dalšími 11 týmy teď v posledních dnech vyvinula iniciativu na založení vlastně vlastní soutěže s názvem Super League, tak zajímalo by mě, jestli jsi už o tom nějak dozvěděl a co vlastně na to říkáš?
1: Já jsem se o tom dozvěděl taky včera. Včera myslím poprvé. Myslím si, že už se o tom mluvilo kdysi dávno, ale bylo to nějaká vize, teorie, možná nějaké zbožné přání někoho. Jako z pozice fanouška by to bylo skvělé, protože bychom viděli spoustu skvělých zápasů těch top týmů v Evropě. Ale z pozice, když se na to díváme, z pozice těch týmů, těch hráčů, kteří by se tam vlastně nedostali, co mám informace, tak by to byla uzavřená liga, nepostupovalo by se, nesestupovalo by se a myslím si, že by to ztratilo takový ten punc toho, ten nádech toho, té soutěživosti, jako vždycky chcete něco dokázat, nechcete sestoupit, nechcete prohrát a tam prostě... Myslím si, že by to bylo hlavně o penězích. Jo? A troufám si říct, že i z tohoto důvodu do toho ty kluby jdou, protože si myslím, že by se tam točilo spoustu peněz A ano, možná z tohoto hlediska by to dávalo smysl, ale já teda za sebe říkám, i když, jak říkám, jsem fanoušek a rád se dívám na skvělý fotbalí, rychlý, důrazný, od začátku do konce, že to má náboj, nádech a takovou tu rivalitu, že se o něco hraje, tak bych to vlastně nechtěl. Chtěl bych takovou tu, pořád tu Champions League, pohár UEFA, mistrovství světa, mistrovství Evropy v takovém formátu plus minus, jakým se hrají doteď.
0: Je pravda, že o těch financích by to bylo dost pravděpodobně, protože já jsem taky koukal na internetu, že co se týká odměny za účast vůbec tady v té soutěži, tak by to převyšovalo tu dosavadní částku, kterou vlastně získal vítěz Ligy mistrů, takže už vlastně každý z těch 12 týmů by měl ohromný balík peněz. Ale sám jsem taky fanoušek fotbalu a asi by mě mrzelo třeba to, že se tam může dostat nějaký český tým tady do té soutěže. Samozřejmě měli bychom zmínit, že tyto týmy by byly vyřazené vlastně ze všech ostatních soutěží evropských a tak dále. Spekulovalo se i o tom, že vlastně hráči by nemohli se účastnit například Eura a tak dále.
1: Přesně tak. Já si myslím, že by utrpěl fotbal celkově. Možná ty týmy by měly, ty kluby měly víc peněz a to jsem ani nevěděl, co jsi říkal, takže asi pro ně by to z finančního hlediska dávalo velký smysl, zvlášť teďka po té době covidové, nebo ještě v té době covidové, kdy asi přišlo spoustu peněz, ale na druhou stranu jako přijít o takové týmy v Champions League a přijít o takové hráče na mistrovstvích světa Evropy, to by byla velká škoda pro fotbal. Já doufám, že k tomu nedojde, nebo že bude nějaký možná kompromis, který se bude zamlouvat všem.
0: Já doufám taky, no, musím říct. Možná je to jenom takový trošku vlastně vytvoření si pozice pro to, aby ty týmy mohly jednat třeba o nějakém navýšení nějakých odměn.
1: Je to možné, zase o penězích tedy.
0: No a určitě bych také nerad minul druhou vlastně kauzu, která teď dost rezonuje a ta je teda velice úzce spjata právě s jedním z českých klubů, jedná se samozřejmě o Slavii, teď ty poslední události kolem utkání z Rangers a samozřejmě myslím třeba pro ty nezasvěcené tak údajný rasismus ze strany Ondřeje Kudely. A Ondřej Kudela vlastně vyfasoval 10-zápasový trest. Co na to říkáš vůbec tady na tuhle situaci, která vznikla a pak i samozřejmě na ten trest jako samotný?
1: V prvé řadě byla velká hloupost, že Ondra to vůbec udělal, tady tenhle nějaké to gesto jakékoliv, protože za tohle stavu, a všichni to už, myslím, že už to bylo zmíněno několikrát v televizi, v médiích, neměl tam vůbec jít, měli jistotu postupu v tu dobu, si myslím, že už by se muselo stát, nevím co. Ale doufám, že to byla nějaká frustrace z toho, jak prostě Rangers ten zápas hráli, zranění Koláře, okopávání celý zápas. V prvé řadě to byla jeho chyba. Potom já s tím presumci neviny.

0: rasismu jako takovej. Potom, když se podíváte na ten zápas, tak za to, co potom vyfasovali hráči, kteří dostali červenou kartu za zákrok na Koláře, nebo hráč Kamara za napadení, jo, já si troufám říct, že napadení hráče bezdůvodně je horší než neprokázaný rasismus, jo. Možná někdo má na to jiný názor. Říkám ještě jednou, abych to ukončil, já si myslím, že buď měli dostat všichni stejný trest, 10 zápasů a nikdo by se nedivil, ale trestat někoho za neprokázaný rasismus si myslím, že je moc. Další věc je, asi mi něco řekl, nebudeme si lhát, nalhávat, něco musel říct a to už ví jenom Ondra, co mu řekl, protože pokud nejsou nějaké záznamy, tak se to asi nikdy nedovíme, takže to by byla asi otázka na něj a na někoho jiného, ale rasismus odsuzuju, ale myslím si, že ten trest za nedokázaný rasismus je hodně tvrdý.
1: Ty sám samozřejmě to moc dobře znáš ze hřiště, protože je to hra plná emocí a les, když se tam řekne něco, co třeba člověk tak ani nemyslí, nebo z něho vypadne něco, co by normálně neřekl. Není to tak, že to, co se prostě řekne na tom hřišti, tak by tam jako mělo zůstat? Vždycky to říkají třeba i trenéři a tak dále.
0: Souhlasím, jako já jsem řekl, a to jsem klidný člověk, slušný, pár neslušných slov v angličtině a ve francouzštině, když jsem hrál na rozhodčí, když jsem si dával pozor, že tam hrozila červená karta proti hráčům, ale nikdy to nezašlo do takových mezí, až nedej bože rasismu. Víc jsem se hlídal, ale prostě ty emoce cloumají. Proto si myslím, že ten Ondraj i tak vyletěl, že prostě to v něm asi bouchlo, protože to bylo možná po tom zákroku na nevím na koho teďka, jak ho tam okopávali na zemi, jo, přesně tak. Dohrál balon za prvé faul, dvakrát do něho koplý balon a bylo na nich vidět, že prostě hrají zákeřně. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že by to, asi máš pravdu, že by to mělo zůstat. Potom ještě další věc je, teďka ten rasismus se hodně probírá všude ve světě. A já si myslím, že je to chyba, jo, protože myslím si, že čím víc o tom rasismu budeme mluvit, tím to bude ožahavější téma a tím z toho bude víc takových afér, neafér, víc Ondra Kůdela, kdy vlastně nic mu neprokážete, nedokážete mu, ale odsoudíte ho, jo, a jako potom půjdete po ulici nebo v jiném zápase, něco jenom řeknete do ucha a oni vás odsoudí zase za rasismus nebo za cokoliv jiného, jo, a myslím si, že to je nefér a mělo by se to, co je na hřišti, tak by mělo zůstat na hřišti. Na druhou stranu je spoustu kamer, odezírá se teďka z úst, jo, proto si ty lidi dávají, ty hráči dávají v italské lize hodně, když povídá trenér k hráči a říká mu nějaké pokyny, dává si ruku před ústa, protože by to mohli vidět protější tým a hned mu dá, takže to, proto si myslím, že se dávají ruce před ústa ale všude teďka je spoustu médií a kamer a myslím si, že i televizní stanice hledají aféry, hledají konflikty a zbytečně, jo. Fotbal je sport, někdy je to velká rivalita, ale mělo by to být to, co se říká, to, co se probírá v kabině, mělo by zůstat v kabině, to, co se stane na hřišti, mělo by zůstat na hřišti. Ok, něco jiného je, něco prokázaného. A říkám ještě jednou, kdyby mi tady někdo ukázal, co on řekl a měl bych jasný důkaz, tak budu první, který řekne exemplární potrestání, protože zásadně odsuzuje rasismus.
1: Jsem zeptám, ty jsi taky zakrýval ústa, když jsi komunikoval třeba s protihráči nebo tak?
0: No. Ne. Já jsem nikdy si nezakrýval ústa. Mě to teďka přijde až jako moc jako takové usměvové, protože jako nemyslím si, že v takové rychlosti by se dokázal přečíst, předat tu informaci oproti hráči, když mu něco říkám. Já jsem vždycky byl férovej, prostě když jsem něco chtěl říct, tak jsem to myslel vážně, upřímně a prostě jsem to řekl, jestli to slyšel protihráč. Samozřejmě, když to neměl slyšet protihráč, bylo to z taktického pohledu hlediska, tak jsem šel přímo za tím spoluhráčem, řekl jsem mu to v klidu. Ale většinou ne. To právě značí, že chcete něco skrývat. Takže řeknu to. Upřímně, ten Ondra si chtěl

0: něco skrývat, proč by dával si ruce přes ústa. A ať už řekl cokoliv, byla to chyba, měl to dělat, už to nevrátíme, musí se z toho poučit, jestli mu zůstane trest, je to tvrdý trest, za chyby se platí a musíme jít dál.
1: A jaký dopad to třeba teď může mít vlastně pro Slávy, respektive reprezentaci, protože víme, že se blíží Euro a možná se zhodneme, že Ondra Kudela zrovna jeden z našich nejlepších stoperů, tak ten 10-zápasový trest platí, to bychom možná taky měli vlastně osvětlit, jenom pro soutěže Champions League a vlastně případně pořádané UEFA a FIFA, což je mistrovství Evropy, mistrovství světa, čili v soutěži samozřejmě naší domácí může hrát dál, ale na to Euro by se to vztahovat mohlo, čili tam by vůbec nemohl hrát.
0: Já doufám, nevím v jaké fázi to je, že se odvolají, že třeba by ten trest mohli zmírnit, ale i takhle, pokud je to na mistrovství, tak to může být jako velký problém, protože když to řeknu blbě, udělal to ve Slavii, pokud ho potrestají právem, musí za to píkat, ale měl by za to píkat ve Slavii. Mrzí mě trošku, že to vztahují i na mistrovství, protože tím utrpí určitě, protože Ondra je momentálně jeden z nejlepších stoperů. Má fazonu, má formu, daří se mu, vypadá suverénně, hraje ve velké pohodě a bylo by to velké oslabení českého nároďáku.
1: No, je pravda, že ty na to koukáš možná ještě trošku jinou optikou, protože sám si vlastně také stoper, hrál si tuto pozici na hřišti, ale málo kdo už možná ví, že v úplných začátcích tvé kariéry, tak ty si vlastně začínal v útoku, čili chtěl si vlastně střílet ty branky. Tak jak se to stalo, že jsi dostal nakonec do brany?
0: Já jsem byl jako každý kluk a vidím to i teďka, protože mám trénovat malí žáky v Kožušanech, tak všichni chtějí střílet góly, všichni chtějí být ti Ronaldové, Messi a Neymarové a být na tom, být na výsluní a být vidět. A to jsem dřív taky byl, tak já, že jsem chtěl být nejlepší. Já jsem měl jiné vzory, ale chtěl jsem být nejlepší, chtěl jsem dávat spoustu gólů. No, ale postupem času jsem se začal stahovat do zálohy, což mě taky nevadilo, pořád jsem byl hráč až do konce mé profesionální kariéry a pořád jsem hráč, který chce hrát fotbal i v té první B třídě v Kožušanech, neodkopávat a hrát konstruktivně. Ale postupem času jsem stáhl do zálohy, no a jednoho dne byl to, myslím si, vím to 100% jasně, v jednom přátelském utkání v Řepčíně, to byl pan trenér Chromý, který mě postavil na stopera, no a já mu říkám, trenére, po zápase, protože se mi to moc nelíbilo, kopal jsem v tu dobu ještě, ti stopeři nehráli tam konstruktivně, nebo nebyl na ně takovej tlak, požadavek hrát konstruktivně, technicky, rozehrávat, výjíždět. Tenkrát to bylo prostě hlavičkový souboj, já už jsem byl vyšší, tenkrát už jsem trošku vyrostl, tak jsem byl vyšší postavy a kopat dopředu, vyhrávat souboj a nepustit nikoho za sebe. A po tom zápase evidentně se mi to nelíbilo, protože jsem byl zvyklý na technickou hru, dávání gólu, dávání přihrávek. Říkám mu, trenére, já to nechci hrát, to stopera. A on mi říká, pokud to nechci hrát, tak si zbal věci a odejí. Zůstal jsem od té doby to se mnou zůstalo a ve finále jsem mu i částečně vděčný, protože nevím, jak by moje kariéra dopadla, kdybych se držel zuby nechty na tom záložníkovi nebo útočníkovi.
1: A bavili jste se o tom třeba zpětně, teďka třeba v posledních letech, kdy jste se viděli nebo tak, nebo nepopichoval tě, že kdyby tě tenkrát nedal na stopera, tak si neměl takovou kariéru?
0: Párkrát jsem se viděl, myslím, že to nebylo popichování, ale já jsem to zmínil už hodněkrát, když jsem dával takhle rozhovory, zvlášť teďka po konci kariéry, když jsme nějak tak procházeli tou kariérou a vždycky jsem ho takhle zmínil, proč ty otázky padaly na to, proč jsem se z toho útočníka stal stoperem, většinou je to obráceně, jo, že ti obránci chtějí do té útoku, protože vidí, že ti útočníci dávají góly a jsou vidět, ale nebylo to z mé hlavy, ale zpětně to hodnotím jako dobrý tah, protože říkám, že nevím, jaké kariéry bych dosáhl, možná bych byl průměrný útočník v české lize, nedosáhl bych na evropské ligy.
1: Je pravda, že já jsem jeden z tvých rozhovorů četl a ty si tam vlastně zmiňoval, že jsi byl hodně poctivý v rámci přípravy i v rámci tréninku a dost často jsi třeba i přidával po tréninku, což se občas obrátilo proti tobě, protože si to třeba od spoluhráčů schytával. A zajímalo by mě, vím, že ty na to hodně apeluješ, že dnešní mladí jsou hodně takový pohodlní a ty si tenkrát dával i v jednom rozhovoru krásný příklad vlastně s Pavlem Nedvědem a s Cristianem Ronaldem, což byl vlastně tvé osobní zkušenosti s oběma, tak možná, jestli bys nám mohl tohle přiblížit.
0: Určitě, já jsem vždycky byl hráč od malička, nevím, asi jsem to měl v sobě, protože u nikoho jsem to neviděl, že bych to viděl třeba u svého bráchu, i když on hrával fotbal, neviděl jsem tu, že by si dával navíc, ale to musí mít asi člověk v sobě, jako asi to nedokážete naučit toho hráče, toho člověka, ale můžete mu to ukázat a on buď se tomu přizpůsobí a jde za váma, protože vidí, že to přináší ovoce, anebo zůstane v té své pohodě a jde si v té své pohodlné vlně. Já jsem zažil, většinou jsem byl ten exod já v uvozovkách, že jsem si dával navíc a většinou ti spoluhráči byli už na masážích a už na kávičkách a tak dál, ale zažil jsem a to mě utvrdilo v tom, že jako si myslím, že jsem si říkal, je to správná cesta. Už to bylo v Paříži, když jsem měl spoluhráče Pedra Pauletu, tenkrát náš kapitán a ikona portugalské reprezentace a portugalského fotbalu. A ten mi říká jednou v sauně, říká o nějakým Ronaldovi. A už tenkrát se vědělo, že Ronaldo už vystrkuje rušky a už jsme věděli, kdo to je, ale nebyl to ten Ronaldo, jako je teďka. Už tenkrát říkal, že co on si dával na reprezentačních strazech navíc, jak trénoval, posiloval, to říkám si, wow, to už tenkrát, a to mi bylo 24 let, takže to bylo vlastně v začátcích mé kariéry. No a kdo mě asi nejvíc utvrdil, byl Pavel Nedvěd, na kterého jsem naštěstí narazil na reprezentačních strazech, který prostě po tréninku si dával nabíhaný rovinky a to už tenkrát nebyl nejmladší. Měl už podle mě 35 letech, když vlastně končil tu kariéru reprezentační a ten mě utvrdil v tom, že jsem si říkal, ano, i takový hráč, který vlastně to nepotřebuje, protože on byl fyzicky dobře zdatný, hrál kvalitní fotbal, ale i přesto si dával navíc a nemusel. Bylo to na reprezentačních srazech, kdy spousta hráčů už zase byla na masáži v regeneraci. A tak jsem se i od něj učil. No, říkal jsem si, je to ta správná cesta, protože i největší fotbalisté na světě to takhle dělají. A možná se může zdát, že to nepotřebují, ale je to dobře.
1: Myslíš teda, že tady ten vlastně tvrdý trénink je ta cesta k tomu, jak zůstat stále na vrcholu, protože je pravda, že Pavel Nedvěd vlastně skončil na vrcholu, Cristiano Ronaldo stále hraje i v tom jeho věku, nehraje nikde v Číně nebo prostě v Ázii třeba jenom pro peníze, ale hraje pořád v prestižní evropské lize a je třeba v lize nejlepším střelcem, pokud se nepletu.
0: Jsem o tom přesvědčený, neříkám tvrdý trénink, ale myslím si, že když člověk dává tomu vše, neříkám sportovec, člověk jako celkově dává nějakému tomu svému cíli všechno, obětuje se, obětuje nějaké své pohodlí, nějakou vyleze z té své bubliny pohodlné, tak může dosáhnout všeho. A to teďka nemluvím jenom o sportu, mluvím o životě jako o takovém. Protože si myslím, že člověk se posouvá a zlepšuje jenom když je v nekomfortní zóně. Jo? Když jste v nekomfortní zóně, tak je to těžký, ale zlepšujete se. Teďka zase to dám na ten sport fyzicky, mentálně, technicky a tak dál. Pokud netrénujete, pokud hlavně odpočíváte, regenerujete, tak je to také důležité, ale nezlepšujete se. A proto já jsem vždycky říkal, když dělám víc než ostatní moji spoluhráči, vrstevníci, hlavně spoluhráči a protihráči, může to mít vliv 1%, ale 1% jsem jedno tam, najednou máš 15-20% a jsi lepší jak oni ve fyzice, v mentálním tréninku, v taktice, v technice. Takže myslím si, že je to správný směr. Musí to být skloubený se vším, se soukromým životem, se školou samozřejmě, apeluju teďka na mladší hráče, i když já jsem taky nebyl ten, který preferoval školu, ale dělal jsem si v určitém levelu, který mě vyhoval. Moje máma, bývalá učitelka, mě držela zkrátka, ale taky věděla, že ten sport miluju a že můžou být nějaké úlevy, ale školu jsem si vždycky dělal. A když máte nastavený nějaký mantinely a nějaký cíl, tak myslím si, že tu kariéru vám může takový přístup prodloužit. A jak říkáš, že můžeš fakt jít do konce kariéry na tom nejvyšším levelu.
1: No, je hrozně fajn, že to takhle říkáš, protože musíme prozradit, že jsme se ještě před rozhovorem bavili o té pauze, která je teďka způsobená vlastně tou koronakrizí a bavili jsme se o návratu vlastně mladých na trávníky a tom, kolik z nich třeba s fotbalem skončí nebo kolik z nich se vlastně ještě bude těšit. Takže je to možná taková fajn udička k tomu, aby pokračovali a dál na sobě pracovali a mohli vlastně potom třeba dosáhnout takových úspěchů jako ty a vlastně ten návod na to je skutečně jenom píle a trénink.
0: Je to jenom o vůli. Pokračujte, mějte vůli, nenechte se odradit nějakýma vedlejšíma lákadlama, elektronikou, pofiderníma kamarádama a tak dál, protože je to těžký teďka v téhle době. Myslím si, že ty děti, hlavně děti naše, já to vidím u svých dětí, že to mají o hodně těžší, než jsme to měli my. Když jsme byli my mladí, tak jsme neměli nic než školu, balovan, takže jsme to měli jednodušší. To uznávám. Na druhou stranu je to o vůli, o vedení rodičů, jak je budou víc, jak je budou hlídat, protože myslím si, že když si bude myslet, že i třeba 13-letý děti už se nemusí hlídat, tak si myslím, že je to chyba. Ano, dejte jim volnost, nechejte je rozhodovat v uvozovkách, aby měli nějakou svou osobnost, ale pořád by se měli nějak držet trošku zkrátka, ukazovat jim směr a hlavně to nezdávají, protože by to byla škoda. Já doufám, jak ty jsi říkal, že moc dětí od toho sportu neodejde, protože sport obecně je pro kohokoliv, nejenom pro sportovce, ale pro kohokoliv strašně důležitý z fyzického hlediska a vidíme to i teďka v době covidové. Myslím si, že člověk, pokud je fyzicky zdatný, připravený, tak i třeba nějaké, pokud prodělá ten covid, není to vždycky, ale pokud prodělá covid, tak má větší šanci, že bude mít mírný průběh a neskončí třeba v nemocnici, takže doufám, že to děti nezabalí, že to bude bavit, že zase najdou takovou tu jiskru, takovou tu lásku k tomu sportu obecně a že to bude fungovat.
1: Určitě souhlasím, doplním vlastně, že se pak určitě mohou dostat třeba až do reprezentace, kde mimochodem ty si odehrál několik desítek zápasů a když se vlastně řekne česká reprezentace a nějaké úspěchy, tak věřím, že řadě posluchačů a diváků se vybaví právě to bronzové euro, které jsme zmiňovali z Portugalska 2004. Jak na to ty osobně vzpomínáš a jak koukáš na to, že je to vlastně asi největší úspěch té novodobé fotbalové historie, to je samozřejmě pro Českou republiku?
0: Koukám na to jenom jako v dobrým, teď jsem nedávno viděl sestřích zápasů Holandsko, Česká republika, což je paráda, dokonce se mi poštěstilo nastoupit do toho zápasu a mít tady takovou malou pološanci, takže byl jsem součástí hlavně toho týmu, kde vlastně před začátkem sezóny já jsem v to nedoufal, ale sněl jsem někdy, že budu v repre. A doufal a myslel si to málo kdo a i si pamatuju, že byly úryvky v novinách, že Rozehnal musí udělat to a to a to a potom má šanci na reprezentaci a mně se pár takových věcí podařilo, protože jsem hrál pravidelně v Brugách tenkrát a podařilo se nám prorazit v Champions League, hráli jsme proti nejlepším týmům v Champions League s Brugami a myslím si, že jsem hrál asi kvalitně, protože trenér Brickner si mě potom vybral. Já jsem jel značením na to euro, myslel jsem si, že prostě upřímně doufal jsem v nějakou minutku, ale že bych si zahrál až tolik minut, jeden celý zápas proti ještě Německu, kdy bylo rozhodlý o našem postupu a ten se nám taky povedl výsledkově. A tak to byl pro mě sen, až na to, že to dopadlo tak, jak dopadlo, i když to byl úspěch, ale i teď mě mrzí, když vidím záznam z toho zápasu s Řeckem, kdy prostě Řeky přehráváte, oni upřímně hráli antifotbal, zalezlí byli a prostě mrzí mě to, protože věřím, že kdyby jsme postoupili do finále, tak si to rozdáme na férovku a měli jsme velkou šanci to mistrovství vyhrát.
1: A v čem si myslíš třeba, že je největší problém jako českého fotbalu, protože skutečně od toho roku 2004 už uplynulo poměrně dlouhá doba, takže vlastně nepřišel žádný další úspěch, ba naopak vlastně český fotbal měl docela problém se i na ty šampionáty dostat, ať už se jednalo o mistrovství Evropy, tak mistrovství světa, tam když pomineme ještě rok 2006, který vlastně hnedka následoval, tak od té doby vlastně český národní tým už na mistrovství světa nehrál.
0: Mm-hmm. Čím to je, sám nevím, ale myslím si, že určitě zaprvé je to tím, že hráči třeba v České, neměli jsme tolik hráčů v top evropských ligách a týmech, jako jsme měli, když já jsem měl možnost být v té, já to nerad nazývám zlatou generací, někdo to tak nazývá v té generaci Pavel Nedvěd, Vláďa Šmicer, Poborský, nechtěl by nikoho, Milan Brž a tak dál. Když si vezmeš, kde ti hráči hráli, hráli pravidelně většinou a byli stavebními kameny svých týmů ve francouzské lize, v anglické lize, v německé, tak to si to vidím ten největší rozdíl, protože oni měli každý týden někdy jednou za tři dny konfrontaci s těma top týmama a myslím si, že Česká liga to určitě nemá, teďka zaplať pánbu třeba za Slaví v evropských ligách a v České lize myslím si, aby nikoho neurazil, tak tým jako Slávě třeba bude hrát 6 utkání, 8 utkání maximálně na úrovni evropské ligy třeba nebo evropského fotbalu. Ale to velké srovnání teďka měla určitě v Champions League, když hrávala, nebo i Plzeň, když hrávala Champions League proti Barceloně, tak to jsou ty konfrontace a takhle se ti čeští hráči zlepšují. A druhá věc je, že teď si myslím, že máme zase generaci, kde se to zase trošičku zlepšilo, že máme hráče v top ligách, neříkám, že v top týmech evropských, ale v kvalitních týmech, Leverkusen, Sampdorie, Udine, Hertha, jo, Sevilla, zase nechci na nikoho zapomenout. A většinou ti hráči hrají pravidelně. Takže hrají každý týden, každý tři dny proti kvalitnímu soupeři. A troufám si říct a doufám, že to kluci potvrdí na mistrovství, že teď na ten fotbal, když odehrají kvalitní zápas, že se na to dá koukat a že mi to dělá radost, že jsem člověk, fandím jim, když se dá gól, tak jdeme se synem doma a to už jsem dlouho nezažil, takže jako je to takový, je to samozřejmě hrát srdcem za nároďák, ale druhá věc je ta kvalita, kterou si myslím, že ti kluci teďka zase mají a nějak si to sedlo s trenérem Šilhavým, který ho uznávám a kterého jsem zažil, tak si to tak nějak sedlo, je cítit, že ta parta, že ten tým drží při spolu a já jim věřím a doufám, budu jim fandit a doufám, že se jim něco povede.
1: Já bych samozřejmě byl taky moc rád, pokud by se podařilo zopakovat nějaký úspěch, třeba jako jste měli vy. Na druhou stranu je pravda, že po té výsledkové propasti má asi celá fotbalová veřejnost radost, že se začínají dostavovat nějaké výsledky. A ty jsi zmínil trenéra. Mě by možná zajímalo, jaký vlastně vliv má na výkon toho mužstva. Teď myslím toho reprezentačního trenéra, protože samozřejmě ty srazy jsou poměrně krátké. Asi nic moc úplně extra se tam nacvičit nebo se cvičit nedá. Takže možná, nebo jestli s tou nominací může možná ovlivnit?
0: Může ovlivnit, já to budu srovnávat, i když je to vždycky strašně těžké a ti trenéři to mají těžké, když je srovnávám s trenérem Bricknerem. Trenér Brickner je persona, je to charakter, je to prostě vyzařuje s něj charisma a prostě když já jsem přijel na první sraz, tak prostě koukáte na boha, trenérského boha. Plus máte vedle sebe top kvalitní hráče. A věřím tomu, že pokud je trenér dobrý trenér v první řadě, dobrý psycholog, strateg a samozřejmě si vybere kvalitní hráče, tak hraje velkou roli. Někdy nevyjdou kvalitní hráči, přijedou se špatnou formou, zrovna nemají formu, zranění a tak dál, ale Troufám si říct, že Alfa Omega je udělat samozřejmě dobrou nominací a mít z čeho brát, což věřím, že teďka už zase je z čeho brát a je to stabilní a točí se tam hráči, kteří prostě mají aktuálně nejlepší formu, což je taky super. A hlavně si myslím, že třeba trenér Šilhavý je dobrý psycholog, dobrý trenér, dobrý psycholog, dokáže ten tým nabudit a dokáže ten tým vlastně otočit na tu svoji notu, jo, aby si notovali nějak, aby spolupracovali a jak jsem říkal, prostě cítím to z toho fotbalu, je to vidět na hřišti, že prostě mají dobrý vztah trenér, hráči, realizační tým a to si myslím, jak říkal, když je tam malý čas na přípravu, to si myslím, že je alfa omega, že ti hráči jezdí na ten sraz s radostí, nebojí se něco odehrát a hlavně ten trenér, že se tak navzájem vrací.
1: A mě vlastně logicky napadá otázka, když teda pomineme pana Bricknera, tak pod jakým nejlepším trenérem si hrál za svou kariéru a můžeme vzít v potaz i tu klubovou úroveň?
0: Nejlepším to je, já jsem měl, myslím si, že jsem narazil na málo trenérů, který by mě vyloženě nevyhovovali. Já jsem teda nekonfliktní typ. Byl třeba jeden trenér, řeknu ti takový jeden trenér, který mě nevyhovoval a bylo to i z toho důvodu, že jsem cítil, že prostě mě nemá rád upřímně. To byl Armin Wech, který prostě přišel do Hamburku a doslova za 5 minut 12 mě oznámil, že se mnou nepočítá, že já si hledám angažma, jinak budu na tribuně celou sezónu. A to mi řekl týden do konce přestupního termínu, což je trošičku šibeniční. Ale aspoň mi to řekl upřímně, čeho si taky cením. Ale většinou to byli trenéři, kteří mi zaprvé pomohli, že si mě vytáhli, jako třeba zaprvé to byl třeba můj táta s trenérem Recmanem, kteří mě vedli od žáčku, kteří mě prostě provedli těma základama a jako mít třeba trenéra tátu, to je jako hodně těžký, protože myslím, že můj syn to teďka cítí, když já nejsem jeho trenér, ale snažím se mu dávat nějaký rady, tak já jsem měl to samé, můj táta byl taky bez na mě, ale jsem mu za to vděčný, protože díky němu třeba kopu perfektně, nevím, jestli už teďka, ale ještě teďka, ale kopal jsem si myslím slušně pravou levou nohou, jsem pravák, ale kopal jsem kvalitní levou, což on do mě dostal. A to byly vlastně v počátcích, to je takový základ, potom bych nerad opomenul třeba trenéra Chromýho, který vlastně byl takovým, který vlastně svým nějakým rozhodnutím, jakéhokoliv důvodu jsem se dostal na tu pozici, v které jsem byl dobrý. Trenér Kalvoda, který mě poprvé vytáhl do Bčka, do Ačka a dal mi šanci v Ačku. Samozřejmě trenér Brickner na tom reprezentační úrovni, protože mě vytáhli jak do 21 a dal mi šanci, tak do reprezentace Ačka a dal mi šanci. A potom to byli trenéři v klubech, nerad bych na někoho zapomněl, ale většinou jsme s ním spolu měli. Pro mě, pokud ten trenér byl komunikativní a dokázal mi vysvětlit, proč nehraju a kde se mám zlepšit, neměl jsem s tím problém. Zažil jsem pár trenérů, kteří vám mazali med kolem pusy, když to řeknu slušně, a věděl jste, že to tak není a nehrajete z jedného důvodu. Tak to jsem nesnášel. Jo, že to bylo, že prostě měl rád jiného hráče, nebo že byly tlaky od manažerů, sponzorů, nedej bože prezidenta klubu. To jsem neměl rád, radši mě to měl říct. Takže i takové trenéry jsem zažil. Ale spíš nejradši vzpomínám asi na ty české trenéry, protože to byly takové ty zážitky, začátky, které mě vlastně formovaly do té profesionální kariéry potom.
1: No, je pravda, že co se týká trenéru, tak říká se, že každý má jako nějaké své koně, nebo třeba, které přizpůsobuje ten herní styl toho daného týmu. Ale mě by zajímalo, jaké to je třeba pro toho hráče, když ví, že třeba není zrovna tím oblíbeným, nebo jak jsi zmiňoval, že trenér říká, pracuj na sobě, dostaneš prostě příležitost, ale pak stejně víš, že ji nedostaneš, nebo jenom na pár minut. Tak jak to třeba působí prostě na psychiku, nebo vůbec na smýšlení jako fotbalisty, který samozřejmě pod smlouvou a nemůže jenom taky prostě přestat nebo přijít někam jinam.
0: Můžeš, ale tohle jsem nikdy neměl rád, prostě si dupneš, řekneš, že chceš hrát, ale teď záleží, jestli ten trenér je tak silný ve své pozici, že prostě tě utne úplně, anebo fakticky se poleká a tím, že jsi na něho trošičku udělal bubu, tak tě nechá hrát, nebo že na něho udělal bubu tvůj agent. Já jsem nikdy takový nebyl, nikdy jsem to nechtěl po svých agentech, protože si myslím, že tohle není sport, aby někdo prosazoval někoho, kdo nemá kvalitu na to, aby hrál. A bych odpověděl na tu otázku, není to jednoduchý, zvlášť když třeba cítíš, že bys mohl hrát a třeba máš i, to jsem řekl zrovna třeba v Ostende v mým posledním angažmá, kdy jsem prostě už měl 37 let, už jsem starý fotbalově, nebudem si nalhávat, ale cítil jsem a měl jsem i podporu vlastně spoluhráčů, kteří říkali, že nechápou, proč nehraj a hraje můj konkurent. A to mě ještě víc jako užíralo, ale naštěstí jsem měl takovou mentalitu, jakou jsem měl vždycky, že jsem se zamkl a makal jsem víc a prostě chtěl jsem hlavně po trenérovi. Nejhorší bylo, že když ti trenér říkal, jo, pracuj na sobě a bude to dobrý, dostaneš šanci, ale neřekl ti, jak máš pracovat na sobě. Takže já jsem nevěděl, co mám zlepšit. Jo? Když jsem věděl, co mám zlepšit, já jsem na tom pracoval a potom už to bylo na tom trenérovi. Potom jsem teda zjistil, buď teda, že měl pravdu a jakmile jsem se zlepšil, hned mě tam dal, anebo jsem zjistil, lhal mi do očí, chtěl toho zneužít a řekl mi jenom, aby mě uklidnil a uklidil, tak mi řekl prostě nepravdu. Jo? Ale není tohle i jednoduchý a proto říkám, že je to hodně o vůli. Je to hodně o vůli, prostě děti, hráči, kdokoliv to nesmí vzdát. Pokud mám nějaký sen, chci hrát v základní sestavě, tak si jdu. Neříkám, že jdu přes mrtvoli, to jsem nikdy nedělal a nikdy bych to po nikom nechtěl, ale prostě udělám maximum, zase vstoupím do té nekomfortní zóny. A samozřejmě se trošku obětuju svůj čas, pohodlí s rodinou. Moje žena mi vždycky říkala, jakože ty přicházíš první na ten stadion a odcházíš poslední, a to většinou byla pravda. Mm. Jo, jako bohužel ta rodina trpěla, ale já jsem věděl, že to je třeba na 15 let a teďka se snažím mi to vrátit. Teďka je v první řadě rodina a potom je to ostatní. Nevzdávat to.
1: To je velice, velice důležitý. A možná se ještě malinko vrátím jenom k těm agentům. Takhle to teda jako funguje, že třeba pokud hráč jako nehraje, tak skutečně ho agent může zavolat prostě trenérovi nebo někam na to vedení toho klubu a prosazovat ho?
0: Nemám důkazy, ale myslím si, že v některých, nevím, jestli to funguje teďka, ale určitě dřív si troufám říct, a nebudu jmenovat, protože ani nikdy jsem se s tím jako nesetkal, ale myslím si, že takhle to může fungovat. Že na jednu stranu je dobře, že ten agent se stará o svého hráče, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality. Pokud nemáš ten level, tu úroveň toho svého konkurenta, spoluhráče, tak bys tam neměl být protláčený jenom proto, že máš nějakou budoucnost a že možná budoucnu budeš mít takovou cenu a makovou a prostě nemělo by to být. Já to nemám rád, nikdy jsem to po svých agentech nechtěl a já jsem vždycky byl zastáncem prostě rovného boje, já jsem vždycky měl na hodně lidí se mi ptá na konkurenci, já jsem měl vždycky v každém klubu, myslím, že tak bylo, jo, v každém klubu jsem měl na svým postu konkurenci v podobě reprezentantů jejich zemí. Belgičanů v Belgii, Chorvatů, Srbů a tak dál. Za prvé, nepamatuju si, s kým bych měl problém, vždycky jsem si s tím konkurentem s tím rozuměl, i když bral mi práci a to místo v té základní sestavě. Pro mě bylo důležité mít prostě kamarádský vztah s ním, i když to byl konkurent, i když bych nejradši jako mu zajel na tréninku, ale to si já jsem nikdy neuznával tohle. Ale vždycky jsem chtěl mít s ním korektní vztah, ale taky jsem mu řekl, počkej, teďka hraješ ty, ale já udělám všechno pro to, aby za chvilinku byl na mé pozici a já byl na tvé. Jo? A to jsem chtěl vždycky. A samozřejmě, myslím si, že čas od času, a to je můj názor, může si o tom myslet, kdo chce, co chce, myslím si, že ovlivňují čas od času agenti hráčů, trenéry, nebo manažery klubů, nebo prezidenty, možná jsou kamarádi, dej mi ho tam a tak dál. A to takhle si myslím bývalo, nevím, jestli to je, protože já už ve fotbale vlastně na takové úrovni, ne, ale troufám si říct, že to pořád v nějaké formě tady takhle.
1: A jak jsi mluvil ještě o té kabině, o těch spoluhráčích, tak jaký jsi byl ty vlastně takhle, ať už během zápasu, nebo třeba v rámci tréninkového procesu obecně, tak jaký byl David Rozehnal v kabině?
0: David Rozehnal v kabině byl klidný, já jsem byl vždycky klidný člověk, mě fakticky musel rozhodit až trošičku taková nepravda, třeba na hřišti, nějaká křivda hodně velká, tak to jsem fakt jako právě lítal po těch rozhodčích a řval po nich, ne vulgárně, ale prostě řval jsem po nich, jo, jako a to jsem já klidný člověk, nebo na tréninku, když někdo zajel, jo, a zákeřně, ne, že by mu to chtěl vrátit, ale říkal jsem si, OK, začínáme hrát tvrdě, i když jsem neměl rád tvrdou hru, zvlášť na tréninku, protože to zavánělo zraněním. Takže já jsem byl klidný člověk, já jsem vyhledával, já jsem právě byl, myslím si, že pořád od začátku kariéry dokonce takovej ten exot v úzovkách, jo, protože byl jsem jiný než ostatní, určitě minimálně v Sydney, v zahraničí se to trošku jako už sklidnilo, protože v zahraničí už to byl jiný level, tam hráči věděli, za čím jdou, že to je prostě jejich obživa, že se můžou zajistit do konce života, když budou se zlepšovat a pokračovat. Takže tam si myslím, že už se to uklidnilo, ale třeba v Sydney prostě jsem byl ten, který než by byl exot v kabině, ale prostě byl jsem klidný, hleděl jsem si fotbalu, tréninku, dával jsem si navíc, poslouchal jsem, nevybočoval jsem tak, jak jsi říkal, když trenér měl se mnou problémy, řekl mi to, já jsem nebyl ten, který mu to vpálil, a to jsem zažil hodněkrát, že prostě spoluhráč se ozval a já si říkám se, když to bych si nedovolil, jako zaprvé bych měl k respektu a i z toho důvodu, že jsem měl jako strach. Jo, že jaká by byla reakce, jako, že by tě mohl suspendovat. Většinou teda, jak říkám, většinou to mělo opačný efekt, že ten trenér, protože neměl takovou pozici, se trošku lekl a možná i znát leku prezidenta kohokoliv jiného, couvl a ten hráč, který si otevřel pusu na něj, najednou hrál, nebo najednou měl privilegia, najednou nemusel. Říkám se, když to není dobrý postup, já to nikdy nebudu zastávat, ale asi to funguje taky. No. Hodně lidí mi vyčítalo, že jsem hodnej, až jsem blbej. Jo? Že jsem byl prostě hodnej, ale já jsem nikdy nezastával prostě názor, že by se to mělo brát přes závit, být zákeřnej, dělat na schválí, jo? A takový, jako já jsem se prostě nějakému výsledku dopracoval lidský poctivou prací a férovostí a tohle zastávám i dál, i třeba v té první B třídě, prostě, aby to bylo férový, čistý, a pokud nemáme na to, aby jsme vyhráli, tak nemáme na to, ale nebudeme si dopomáhat neférovým jednáním a tak dále.
1: No, když byla řeč ještě o vlastně olomoucké Sigmě, tak já jsem se také dočetl, že ty si uvažoval o tom, že bys tu kariéru uzavřel tam, kde vlastně jsi začínal, což je tady je v Olomouci. Jak to, že to nakonec nedopadlo?
0: Upřímně, nedopadlo to asi, protože my jsme se vraceli kvůli tomu, že moje žena měla nějaké vážné zdravotní problémy, a proto jsem vlastně ukončil kariéru. Předčasně jinak bych pokračoval a asi by se to neslučovalo s tím, co v tu chvíli jsme potřebovali řešit, asi tak to řeknu. Já jsem určitě, kdyby ty problémy nebyly, zaplať pán Bůh, tak všechno se spravilo a už je všechno v pořádku, což bylo pro nás prioritou. A kdyby ty problémy nebyly, tak já jsem jako upřímně snil o tom, jako že bych se vrátil na konec kariéry do Sigmy, protože Sigma mi hodně dala a já jsem si vždycky říkal, ale myslím si, že by to takhle mělo být, že prostě myslím, těm klubům, kteří vám hodně dali a vlastně vám pomohli v té kariéře, by si jim to mělo vrátit, pokud by si měla zájem a já bych byl v jiné situaci a byl by zájem z jejich strany, tak bych určitě na to kýval. Neříkám, že na 5 let, ale určitě na rok, protože jsem v tu dobu jsem měl 37 let, takže asi by to byla slova třeba na rok, na 2, ale určitě bych rád tu kariéru končil si, mě nepovedlo se, ale jak říkám, myslím si, že hráči, kteří něco zažili, mají zkušenosti už jenom tím, že jsou v té kabině, že předávají ty zkušenosti těm mladým a tím mladým můžou vidět hráče, který se vykopal ze stejného klubu z Olomouce, až někam a vrátil se zpátky a teďka předává. Už jenom tohle si myslím, že by byl přínos, ale nedopadlo, tak nedopadlo.
1: No dokážeš si třeba představit, že když to vztáhneme k té aktuální sezóně, že bys třeba hrál s Romanem Hubníkem, že byste byli taková stoperská dvojice?
0: Dokážu si představit já si dokážu představit upřímně, že nevím, jestli bych na to měl fyzicky asi ano, rychlostně asi už nejsem nejrychlejší, ale dokážu si představit, že bych na to měl i třeba v těchto letech. Bohužel mám už problémy s kolenem, s levým, že už asi by na tu profesionální kariéru to nebylo, ale kdyby byl zdravý, tak si dokážu představit, že bych prostě, já bych do toho risku šel, že bych prostě to zkusil ještě. Ale já věřím tomu, já znám své tělo, vím, že teďka to koleno už není na úrovni, že by zvládlo aspoň půl roku takového zápřahu, což profesionální fotbal je, nebudem si nalávat i třeba na české úrovni, ale jinak tělo, zbytek těla, tak funguje a myslím si, že si to i užívám v té první B třídě, a takže si to dokážu a jako hodně mě to lákalo a šel bych do toho, ale teďka, když se zamyslím, tak až mě to mrzí, ale bohužel věk nezastavíš a upřímně, tak jak říkají můj bratrnec mi to říká, prostě podívej se do občanky a je to pravda, jako to tělo dostalo zabrat nejenom 15 let jako kariéry venku, jestli to tak je, ale řekněme já od svých 7 let jako s tím, když si dáváš navíc, tak prostě od 10 let řekněme jedu pořád stejně plus mínus a to tělo dřív nebo později se ozve a pro mě zaplať pán Bůh se ozvalo až teď, když jsem v první B třídě a řeklo, dej si pozor na to koleno, protože už to není pravý ořechový. Teď jsem možná poodkryl karty si soupeřů v první B třídě, ale ne, já si koleno dám do pořádku, takže těšte se.
1: A trošku z tebe cítím, že kdyby byla jako i malinká šance, že bys to ještě zkusil moc rád třeba v jako přípravu nebo něco?
0: Zkusil. Jako všichni chlapi, hlavně chlapi, všichni máme své ego, hlavně chlapi a já mám taky ego, i když ho nemám tak veliký. A pořád je tam nějaká taková ta nostalgie a já určitě, pokud budu mít koleno v pořádku a pokud by přišla nabídka ze Sigmy jenom si zatrénovat, tak nebudu váhat ani na chvíli, i kdyby to mělo znamenat, že si odrovnám koleno na týden, tak si půjdu, protože nebudem si nalhávat. Žil jsem spoustu let v tom kolotočí a i když si to asi nepřipouštím, tak jako chybí mi to, jo? Chybí mi to takový ten adrenalin, ten vrcholový adrenalin, chybí mi ten tým, i když mám krušanský tým, ale my teďka jsme se rok skoro neviděli, neslyšeli, nehráli spolu. A chybí mi to každodenní prostě hecování, chybí mi to naštvání, chybí mi konflikty se spoluhráčem a s trenérem, chybí mi fanoušci, chybí mi poplácání po zádech nebo posla, když mě někdo pošle někam, a chybí mi konkurence, jo, chybí mi to, no. Jako a kdyby byla možnost a prostě byl by tam zájem, tak jako určitě bych, asi bych neváhal, šel bych do toho, vím, že by mě spousta lidí, v první řadě moje žena, moji rodiče, moji nejlepší kamarádi, brácha, že by mě o to zrazovali, ale abych z toho do toho stejně šel, protože fotbal miluju a můžete skončit kdykoliv, ale jakmile jednou skončíte, tak už to moc nejde vrátit zpátky, no.
1: No to je krásný, určitě jako člověk srdci vlastně neporučí, takže přesně, když si rozum říká něco, tak naprosto rozumím tomu, že prostě člověk vnitřně to třeba cítí a moc rád by to ještě zkusil. No já možná teda navážu rovnou, jak se vlastně ty koukáš, když je teď řeč o Sigmě, tak na tu výkonnost, teďka můžeme klidně probrat aktuálně nebo poslední sezóny. Samozřejmě byla tam ta eskapáda s tím, že vlastně se sestupovalo, pak postupovalo, pak se to zase opakovalo stejně. V posledních letech se to snad trošku ustálilo, ale pořád je to takovej šedej možná průměr, alespoň teda za mě, tak by mě zajímalo tvůj pohled tady na to.
0: Sigma Olomouc jako klub má velký potenciál. Já teďka chci říct, aby bylo jasno, mluvím za sebe, nemluvím za někoho, protože jsem členem spolku největšího akcionáře, takže bych byl nerad, aby můj názor potom byl brán jako názor někoho, jako názor Sigmy. Já bych chtěla, aby to bylo za mě, takže je to za mě, jak to já cítím. Sigma má velký potenciál, co se týče zázemí. Lidi, kteří tam pracovali, pracují, vybudovali skvělý areál se zázemím, jak teďka tréninkový plochy vedle Sigmy, tak zázemí v Debčíně. A takže jako myslím si, že klobouk dolů, co doteďka se po téhle stránce předvedlo. Když to srovnám třeba s Ostende, jak jsem hrál poslední, vlastně klub poslední můj v kariéře, tak to se třeba nedá vůbec srovnat. A to je belgická liga. Jo? To Ostende nemělo žádný zázemí. Teprve začali budovat, začali renovat, rekonstruovat stadion. A když si vezmeš, že prostě my jsme klub momentálně asi průměrný klub z české ligy, máme takové zázemí, máme takové možnosti, tak říkám, super, máme takové možnosti. Ale myslím si, že tak, jak jsi říkal, prostě všichni bychom chtěli, ti, kdo mají rádi fotbal a mají rádi Sigmu, mají modré srdce, tak vidí, že prostě není to pravý ořechový, nebudu zacházet do detailu, to bych nechtěl, ale prostě poslední roky se nedaří, byly tam i ty sestupy do té druhé ligy, takhle pámu se hned postoupilo, ale já se nerad, ano, když se budeme babrat v minulosti, tak vlastně neposuneme tu budoucnost nebo tu přítomnost, jo, budeme pořád přemýšlet, co se udělalo špatně, a já bych spíš byl rád, kdyby ta Sigma šla postupnýma krokama a zlepšovala se uvnitř klubu, zlepšovala se na poli profesionální, protože nebudem si nalhávat. A tým je vlastně výkladní skříň, to je vlastně ta třešnička na dortu, která je vidět nejvíc. Myslím si, že klub jako takovej na tom není špatně, nefunguje špatně, myslím si, že funguje dobře, ale to neznamená, že by nemohl fungovat líp. A teď je otázka, jak si v klubu lidi, jak my si v klubu řekneme a řekneme si, kam to posunout. Jestli budeme spokojeni tady s tím průměrem, protože souhlasím, já jsem řekl, že s předsezónou, že bych rád si mu viděl a bylo by to pro mě cíl, teďka zase jiný formát, ale jak byl formát ta první šestka, že se hraje playoff, já bych chtěl a Sigma by měla mít cíl být pořád v první šestce, ne být v té druhé šestce a možná se dostat z té druhé šestky do poháru. Měli bychom mít v první šestce. Myslím, že na to máme zázemí, tým jako klub jako takovej. A troufám si říct, že při nějaké konstelaci, když nebudou zranění, a myslím si, že nám trošku blížil covid, ale nechci se na to vymlouvat, tak jsme na to měli tento rok. Možná se to ještě zle, ještě máme nějakých 7 zápasů, asi se nepletu.
1: Ještě pár zápasů tam máme.
0: Nebo 6, takže to řekněme 21 bodů nebo 18 bodů, takže když všechno vyhrajeme, troufám si říct, že pořád budeme třeba 5, 6, 4. Jo, ok. Možná to tak nedopadne a to je druhá věc. Takže potom si jen položil otázku, kam se chceme posunout. Já věřím, že ten klub není v klubu všechno špatně, ale mohl by se zlepšovat. Já bych se nechtěl zaobírat tím, co je špatně v klubu, ale co by mohlo být líp. A to sami si myslím, že by se mělo brát u toho AA týmu. Prostě ten A tým, tomu A týmu se nedařilo, ať už to bylo z důvodu zranění, covidu, aktuální formy, špatné volby trenéra taky, jo, všechno dohromady. Ale chtěl bych zase říct na druhou stranu. Není to jenom o lidech v klubu, není to jenom o trenérovi, není to jenom o hráčích, je to o tom, o té symbioze. A tak, jak jsem o tom mluvil u toho reprezentačního týmu, tak si myslím, že pokud v Sigmě v budoucnu, já věřím, že bude, že v budoucnu si všechno tohle sedne a všichni budou tak navzájem propojení, že to bude spíš rodinný. Já jsem vždycky měl rád rodinný kluby. To byla třeba Lille, když jsem strávil nejvíc času, 5 let jsem strávil. A tam byl prezident biliardář, který ten klub vlastnil. A byl to takový starší pán, který byl strašně příjemný. Jo, usměvavý a s ní očí šel taková ta pohoda, že prostě nebál se koupit někoho, investovat ty peníze, mu se to vrátil. On vybudoval ten stadion, on vybudoval tréninkový centrum, který je jedno z nejlepších ve Francii. A myslím, že se mu to vrátilo. Je pravda, že to prodal, ale bylo cítit z toho klubu v Lille, že jsme všichni táhli za jednou pro vás. Proto taky ten první rok, co jsem tam přišel na hostování z Hamburku, jsme vyhráli double. A nikdo nás nepasoval, bylo Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, před náma určitě. A najednou se objevilo Lille A my jsme byli neporazitelní. Eden Hazard se rozjel, všichni ti reprezentanti, co byli v tom klubu, se rozjeli. Ale myslím si, že to všechno začínalo v tom klubu. Že i u trávníkářů, uklízeček, uklízečů, kidmenů a všech zázemí a lidí, kteří pracovali v kuchyních a tak dál v infrastruktuře klubu, že táhli za jeden pro vás a věděli, pro co to děláme, že to děláme pro ten A tým a pro to, aby jsme měli nějaké výsledky. A to si myslím, že když se jednoho dne podaří v Sigmě, já v to věřím, a pokud tam budu moc dávat nějaký svůj názor a takhle mluvit, tak ho tam budu dávat, protože mě to nic nestojí. Já to dělám zadarmo, dělám to rád a pokud o ty názory bude někdo stát, tak budu tam ty názory dávat. Tak věřím tomu, že ten klub se posune a že někdy v budoucnu, nebude to možná další sezon, nebude to možná ani za 2 roky, možná to bude za 5 let, za 10, ale byl bych rád, kdyby jednou jsme si tady prostě třeba zahráli Evropskou ligu. Jako to je můj sen. Fakt jsem nejenom před kolo, protože nevím, jestli jsi byl na zápase se Sevillou. Já jsem tam byl se synem a to musím říct, že po dlouhé době jsem měl husí kůži. Dokonce jsem stávala i na mexickou vlnu, což mě strašně překvapilo, byl jsem rád. A po dlouhé době jsem byl pyšnej, že prostě jsem sigmák a že se to vrátilo. Bohužel to byl jen jeden zápas, takže bych chtěl zažít prostě skupinu UEFA Champions League někdy třeba. A to jsou takový ty sny, které bychom měli mít. Ať už jste fotbalista, ať už jste manažer, ať už jste kuchař, tak prostě musíte chtít, pokud to milujete, tak já jsem tak vždycky chtěl mít. Já jsem chtěl být nejlepší na světě fotbalista. To, že jsem to nedosáhl, to je druhá věc, ale tím, že jsem měl nějakou metu a šel jsem si za ní a dával jsem do toho všechno, neříkám, že jsem se přiblížil nejlepším na světě, ale myslím si, že jsem se dostal na evropský průměr. Možná nadprůměr, nechci nějak si pochlebovat, ale jo, to ať odhodnotí. Ale prostě jsem dosáhl těch mezicílů, který jsem měl. A tohle, když budeme mít v Sigmě a lidi to budou mít všude ve světě, tak věřím tomu, že jednou k tomu cíli se dostaneme a dřív nebo později budeme potom spokojení. Ať už ta cesta bude nahoru dolů, ona nebude jako prošlapaná, projetá jak dálnice nebudeme mít volný průjezd, jo, ale budou tam překážky, ale věřím tomu, že když lidi v klubu budou nastavení, budou mít nadhled, budou mít přesah, nebudou si házet klacky pod nohy a budou chtít vlastně ten klub posouvat, nebudou to dělat ze zištných důvodů, ale budou to dělat z nezištných důvodů, tak věřím tomu, že jednoho dne fakt tady budeme hrát nějaký poháry a potom bude plný stadion na druhé a budeme rádi všichni.
1: No, bylo by to rozhodně super. Já možná tady na to konto ještě doplním, že jsem zaregistroval, bylo to někdy loni, tuším, po prázdninách, že jsi byl vlastně takovým prostředníkem trochu mezi klubem a nějakým skupením podnikatelů, kteří chtěli vlastně do klubu majetkově vstoupit. Tak zeptám se, jaká se situace pohnula dál, třeba tady od toho, tuším, to byl srpen, září.
0: Bohužel kvůli covidové situaci i třeba spolek, teďka jsme měli schůzí spolku včera po dlouhé době, strašně dlouhé době, takže 2 hodiny jsme si tam povídali a řešili i tuhle situaci. Chci jenom říct, že pořád je to aktuální, vlastně skupina, která je podporována tady místními podnikateli a patrioty, kteří chcou Sigmě pomáhat, nejenom finančně, ale třeba i kontaktama a tak dál, tak jenom potřebuje dát dohromady konkrétní nabídku, a která se přednese na spolku a bude se o tom jednat. Takže já chci jenom vítám kohokoliv, kdo bude chtít do Sigmy dát jakékoliv peníze, protože oba dva víme, nebo všichni víme, že zvlášť v této situaci je ta situace hodně kritická, spíš bude peněz ubývat ze sportu, bojím se toho. A kdokoliv, kdo chce Sigmě pomoct, tak ho přijmu s otevřenou náručí, pokud nebude mít nějaké vedlejší úmysly. A je vítaný kdokoliv. A proto mě zaujala i tato nabídka, proto se do toho částečně angažují A uvidíme třeba i tady tímhle, pokud to dopadne, tak třeba i tímhle si ten sen, který máme, teďka třeba možná se zdá hodně daleko, tak se přiblíží o nějaký rok, dva, tři. A třeba na ten pohár UEFA nebo na to Champions League budeme chodit dřív, no. Protože to si myslím, že by měla být cíl kohokoliv, kdo chce si mě pomáhat, prostě posunout ne svůj biznis, ale posunout si mu. A jakmile spojíme co nejvíc lidí, olomouckých patriotů, nepatriotů, jenomže budou vidět nějakou vizi v tom klubu, a spojíme je dohromady a samozřejmě jim dáme také adekvátní servis, protože nemůžeme očekávat, že někdo nám ty peníze jenom dá, bude očekávat ve formě sponsoringu, reklamy a tak dále, takže musí ten klub jim něco dát na plátku, ale pokud to bude z nezištných důvodů, jo, ty peníze fakt budou formou toho, že prostě do toho klubu dají formou sponsoringu, tak budeme jenom rádi, protože ten klub to může jenom posunout a může ho to přiblížit těm cílům, který by ten klub měl mít. Ten klub by měl být nějaké cíle a měl by za nima jít.
1: Zeptám se ještě, jaká je z tvého pohledu jakoby nálada uvnitř klubu, protože co se týká nějakých investorů a tak už v minulých letech se tady zmiňovali třeba nějaká jména nebo případně nějaké skupiny, ale nikdy to vlastně nedopadlo. Vždycky ten investor nakonec toho sešlo.
0: Já právě problém je, že já vlastně nejsem v každodenním chodu klubu, takže nemůžu takhle hodnotit, nemůžu ani nechci hodnotit právě tu historii, protože to mám jenom z doslechu, z informací. A nejhorší na tom je, že někdy se i třeba tisíckrát omílaná nepravda stane pravdou. A já jsem v tomhle strašně zdrženlivý, protože bych nerad křivdil někomu, nebo na druhou stranu bych někomu pochleboval, kdo nemá čistý úmysly. Čím to je? Nevím. Bylo to možná o jednání těch lidí, možná o tom, že si nesedli lidsky. A já říkám jednu věc. Pokud bych měl, pro mě je priorita pomoc Sigmě. Pokud mám prioritu pomoc Sigmě, tak bych měl být otevřený všem nabídkám. I když toho člověka mám rád, nemám rád, i když k němu cítím nějakou zášť, nebo mám s ním z historického pohledu nějaké nedořešené problémy, měl bych si s ním sednout, vyříkat si to a říct si, co mi nabízíš, co ti můžeme nabídnout tomu. Pokud se sejdeme, tak je to uzavřené a není o čem mluvit. Pokud ne, tak se o tom nebavme a pojďme dál. Já si myslím, že je to jenom o komunikaci. Je to o komunikaci, je to upřímně o tom egu, o kterém jsem mluvil. Já ho mám, myslím si, že ho mám taky, tak jako všichni lidi. Chlapi ho mají, jak jsem říkal, trošku větší lidský, ale troufám si říct, moje ego je malinký. Já se dokážu přenést přes věci, když mě někdo kritizuje, dokážu se přes to přenést. Pro mě je to i trošičku podívání se do zrcadla, můžu si říct, OK, má pravdu, nemá pravdu, dokážu to zhodnotit. A někdy dokážu říct, OK, měl jsi pravdu, omlouvám se, přijmout kritiku, konstruktivní a jdeme dál. A bojím se, že v minulosti bylo spoustu takových křivd, které nejsou dořešeny. Bojím se, že v minulosti tam byl tam problém s tím velkým egem, jo, že tam a možná proto nedopadly nějaké ty vstupy, které už taky jsem o tom četl, byly nějaké iniciativy a fandil jsem ze zahraničí, dokonce jednu jsem podporoval a taky to nedopadlo, takže já si myslím, že důležitý je, ne kdo vstoupí, ale aby měl čistý úmysl s tím klubem, aby nechtěl ten klub sponzorovat nebo koupit s tím, že ho za rok prodá, nebo že zpeněží nějaké nemovitosti, které ten klub vlastní a tak dál. Měli by tam přijít srdcaři, kteří fakt chtějí to dělat nezištně, kteří chtějí posouvat ten klub. A já mám pocit z té iniciativy teďka, z té poslední, že prostě bavili jsme se s nima hodněkrát a troufám si říct, že by to mohlo klapnout. Samozřejmě záleží na komunikaci s nima a pokud se to podaří. Já věřím, že pokud by se to podařilo, může to posunout Sigmu dál. Neříkám, že pokud to dopadne, takže příští rok budeme hrát o titul a všechno bude v pohodě. Je možné, že i se změnama, které v klubu přijdou nebo nepřijdou, můžeme příští rok hrát o sestup. A to můžeš hrát, i když přijde mecenáš, majitel, který má miliardy, přivede semka top hráče z České ligy z Evropy a i můžeš hrát stejně o sestup. Jo? Na druhou stranu můžeš hrát se stejným kádrem i trenérem o poháry příští rok. To je fotbal. Na tom je fotbal krásný a někdy až krutej, že vlastně nevíš. Ale pro mě je pořád důležitější nastavit ten klub tak, aby byl zdravý zevnitř. A ono, když si podle mě, když máte zdravý srdce, tak ono vysílá do toho těla, což myslím tělo v klubu, zdraví impulzy a bude to

0: můžou scházet. Je mi to líto, protože měli jsme, já vlastně spolupracuji s Jirkou Zukalovou, dobré místě pro život, která mě oslovila a vlastně mě trošičku nadchla ta její vize, ta bezjištnost, jo, to, že pomáhá s pokorou a tohle mě baví, prostě fakt jako pomáhat lidem, pokud můžu, já to říkám vždycky, pokud se můžu někde ukázat, mě to nic nestojí, jenom můj volný čas a pokud to pomůže, pokud věnuji někomu své kopačky, které ještě mám, některé nějaké dresy, nebo se můžu někomu podepsat a pomůže to k vybrání nějakých prostředků pro někoho, kdo to fakt potřebuje, tak ano, naplňuje mě to. A to jsem právě přemýšlel, už když jsem nevěděl, kdy mě kariéra bude končit, ale chýlil se ke konci, co budu dělat a říkal jsem si, že tohle bych chtěl. Ať už by dělal cokoliv jiného, tak k tomu bych chtěl prostě podporovat charitativní projekty a pokud pro mě to musí dávat smysl, musí to mít hlavu a patu. A vždycky jsem zastáncem toho, že pokud to jde, tak vybrat 1 000 000 korun a 1 000 000 korun předat tomu, kdo to potřebuje. Nerad bych byl zapojený do projektu, který prostě ty peníze se ztratí a najednou ze 100%, když 60%, jo. To si myslím, že ztrácí ten smysl. Já vím, že jsou k tomu nabaleny různé náklady a tak dál, ale tohle pro mě dává ten největší smysl, že prostě vybraná částka nebo cokoliv, nové auto, pro postižené vozíček a tak dál, pro pejsky, něco to tak, že to všechno jde tam, kde to má jít. Aby v té charitě, protože myslím si, že i tam to bohužel existuje, že jsou tam lidi, kteří to dělají ze zištních důvodů a možná to nedělají čistě, což je možná ještě horší než v tom fotbale. V tom fotbale to ještě dokážu překousnout, ale když se jedná o zbran lidi, kteří jsou v nouzi, postižený lidi, kteří fakticky jako malou z posledního, tak o to štve ještě víc. Takže pokud je tady nějaký projekt, kterého se můžu zúčastnit a můžu tomu projektu pomoct, tak jsem tomu vždycky nakloněný a rád pomůžu.
1: To je super. A ještě se zeptám na závěr, ty jsi vlastně, bavili jsme se o tom konec konců i na začátku, dlouho žil v zahraničí, tak ještě mě zajímal tvůj vztah vlastně k Olomouci jako k městu, jaké to je vlastně po takové dlouhé době se vrátit a jak se ti tady žije, jaký byl ten návrat domů?
0: Skvělej. Já přiznám, doufám, že to neprásku na manželku. A přiznám se, že jsem s tím koketoval ke konci kariéry taky, že jsme si říkali, že bychom mohli zůstat v zahraničí a hlavně jsme chtěli zůstat ve Francii. Chtěli jsme na jich do teplých krajin, vlastně na sluníčko a tak dál, ale osud chtěl tomu jinak a ve finále i žena, i Peťka mi teďka říká, že je vlastně spokojená, že je ráda, že jsme se tak rozhodli a asi to takhle mělo být a ve finále i ona je spokojená, že jsme se vrátili do Olomouce. Já jsem se, pokud bych se měl někam v Česku vrátit, tak vždycky do Olomouce. Já jsem vždycky byl, vždycky jsem koketoval s tím, že se vrátím, protože mě Olomouc, Kožušany, Olomouc mě chyběla a já vždycky jsem tady byl krátkou dobu, hodně v létě, třeba 14 dní jenom, nebo 3 týdny a v zimě třeba jenom týden a nikdy vůbec. Někdy jsem třeba rok nebyl v Olomouci, takže jsem se vždycky těšil, co je nového, co se tady staví, jaká restaurace je otevřená a tak dál. Takže jsem se do Olomouce těšil a jsem rád. Myslím si, že Olomouc je skvělý město, že možná lidé, kteří moc necestují nebo nezažili to, co já, nemají možnost cestovat, to jim nevyčítám, jenom chci říct, jako, že by bylo fajn, když se zastaví a uvědomit si. Já si myslím, že člověk si začne vážit toho nejdůležitějšího, až to ztratí. Takže pokud je někdo spokojený v Olomouci, tak si toho važme, protože jsou možná zajímavější místa ve světě, ale třeba jsou nebezpečnější, je tam víc terorismu, když to tak vezmu. Já jsem terorismus nebyl daleko od nás. Když začaly dít věci v Paříži, ve Francii, taky jako jsme z toho měli respekt a jako přiznám se, že když to bylo hodně aktuální, tak jsem vždycky, když jsem šel do restaurace, tak jsem se díval, kde je únikový východ, protože Lidl nebylo daleko od Paříže, takže jo, byl to hodně špatný pocit. Nepřál bych to lidem, jo, a to jsme nebyli v Paříži. Nedokážu si představit, kdybych žil v tu dobu v Paříži, kdy se staly ty atentáty, takže i z tohohle důvodu

0: si myslím, že bychom si měli vážit toho, že máme krásné město, které si myslím, že zkvétá. Můžu to hodnotit, protože vždycky jsem byl po půl roce a nebo po roce a vždycky jsem přicházel a tenkrát nebylo tolik restaurací kvalitních, jako je teďka, nebylo tolik barů, nebylo tolik kaváren, nebylo tolik výstavby a tak dál, takže myslím si, že můžeme být spokojeni. Já jsem hodně rád, že prostě Olomouc se rozvíjí, že dává možnosti a ve finále, že se propaguje, protože si myslím, že to je malé město, ale krásný historický a troufám si říct, že jako ještě bude, že ještě bude víc a víc profláklý, když to dovolí koronavirus a když se to trošku uvolní, že tady ty turisti budou a i když doufám, že nemoc. Teď to máme to město pro sebe a užijem si to co nejvíc.
1: To bylo úžasné. Já musím říct, že Olomouc skutečně krásná. Samozřejmě tu žije také mnoho zajímavých, inspirativních lidí, o čemž konec konců je i tento vlastně podcast. Tyto zajímavé lidi můžou vlastně naši diváci a posluchači vídat i v našem formátu, čili je to možná to, co osobně se i snažíme vlastně ukázat světu, ty zajímavé lidi a osobnosti, které vlastně odsud pochází nebo tu žijí a dělají tu skvělou práci. Takže jsem rád, že o tom moc takhle hezky mluvíš a souhlasím, Olomouc je určitě jedno z nejkrásnějších měst v Česku.
0: To každopádně.
1: No super, tak jo, my jsme se dostali na úplný závěr. My jsme teda ještě společně s Davidem si připravili pro naše diváky a posluchače soutěž. Já teda ukážu tady, o co vlastně budeme tentokrát soutěžit. Je to tedy, jsi říkal, tréninkové...
0: Tréninkový triko, tréninkový dres, bohužel už nemám volné dresy, ale bude to s podpisem, podepíšu to určitě komukoliv klidně s věnováním, pokud by to někdo vyhrál a chtěl by to podepsat, takže moc rád to s věnováním podepíšu.
1: Super, no a zásadní otázka samozřejmě, co pro to udělat. My jsme pro vás vymysleli soutěžní otázku a ta zní tak. Napište nám na Facebook do komentáře pod toto video, kolik tady David má na svém kontě nejenom reprezentačních startů, ale zkuste dopátrat i kolik David střelil branek. Takže zkuste najít správnou odpověď. No a samozřejmě nezapomeňte sledovat naši facebookovou stránku, stejně tak nás můžete sledovat i na Instagramu. A my potom zase vylosujeme jednoho výherce, který, tak jak už David říkal, dostane toto tréninkové triko i vlastně s podpisem, který tam ještě určitě doplníme.
0: Přesně tak.
1: Tak jo, Davide, a já mám pro tebe taky malý dárek. Je to taková naše malá pozornost, trošku vzpomínka na to, že jsi mohl být tady hostem u nás podcastu, takže prosím přijmi tyto originální červeno-bílé ponožky s motivem Olomouce. Potom, když stáhneš tu stuhu, tak je tam vlastně olomoucké panorama. Uhum. Takže bych ti tímto chtěl poděkovat za to, že jsi přijal mé pozvání a že jsi tady strávil s námi tento příjemný čas.
0: Děkuji moc za pozvání, těšilo mě a doufejme, že se vám všem bude dařit. A ten špatný čas, který teďka máme, tak že brzo přejde a už budeme zase volní.
1: Sdílím to je přání. Milí diváci a posluchači, loučíme se také s vámi, takže mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a nebo odebírat zde na YouTube. No a my se uvidíme zase s dalším hostem za týden. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nechtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty. Indie.

Tady je tvoje metropole a jestli máš rád pořádnou dávku energie z finské scény, Bumfunk MCs jsou jasná volba. Jejich mix hip-hopu a elektroniky je jako kdyby se digitální svět potkal s opravdovým klubovým zázrakem. Jsou to takový hudební šamani, co dokážou rozjet párty i na poklidné vesnici. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pokračujeme v objevování skvělých příběhů.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten

Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: taky žít.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
3: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem. Nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
2: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
3: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
2: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
3: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
2: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, budeme se těšit.
2: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

0: Bangalore.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropolis.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvé.

0: Víc energie.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další

0: Snídan.
1: Berani, už přemýšlíte, jak strávíte druhou polovinu prázdnin? Víci, věrnost je pro vás naprosto klíčová. Blíženci, vážnější debaty radši odložte. Radci, dál rozvíjejte své schopnosti. Lvi, vám se podaří zlepšit jednu věc denně. Pany, přestaňte všechno tak dramatizovat. Váhy, nebojte se jednat na vlastní pěst. Štíři, vyhýbejte se manipulativním lidem. Střelci, ohledně financí, buďte rozumnější. Kozorozi, štěstí je na vaší straně. Vodnáři, žijte podle nejlepšího vědomí a svědomí. A co my ryby? Ze zkušenosti víme, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíme.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Letní vibe Rádia Metropole.

0: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
3: TV Morava.

0: Moravského kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
2: Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: energie.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Informace pro vás, ať máte přehled. Hrozby na cestě do školy v Olomouci. Školáci upozornili v průzkumu na 345 rizikových míst na cestách do škol. V průměru 4 z 5 dětí míří do školy pěšky, na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Město tak plánuje bezpečnostní úpravy na jejich cestách. Podrobnosti mají Nové olomoucké listy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Před očima se nám promění přerovská místní část Lísky. Radnice nově začala hledat stavební firmu, která se postará o celou úpravu a zkvalitnění zdejšího veřejného prostoru.
3: V rámci stavebních prací vzniknou nové chodníky v zeleném pásu mezi místními komunikacemi a rodinnými domy. Úpravami projdou také plochy v okolí pomníku a zvonice. Veřejné osvětlení bude doplněno a modernizováno tak, aby odpovídalo současným technickým normám. Nově budou instalovány také parkové lavičky, lavice se stolem, odpadkové koše, stojany na kola a informační tabule.
2: Vysvětluje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Nezvyklý úlovek vytáhl rybář v řece Bečvě u Chropině na Kroměřížsku. Chytil exotickou rybku slunečnici pestrou. O přítomnosti tohoto invazivního druhu v našich vodách se už ví dlouho, ale chytit ho na udici je vzácné, píše o tom Deník. Na pořádnou nebeskou podívanou se můžeme těšit ve středu 12. srpna. V Česku uvidíme před západem výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak budou padat hvězdy. Na obloze bude meteorický roj Perseidy.
0: Sport.
2: Před domácími fanoušky se předvede baseballový klub SK Skokani Olomouc. V neděli hrají doma dvojzápas v první lize proti Sokolu Hluboká. Utkání se odehrají 2. srpna od 12 a 15 hodin na hřišti na Lazecké v Olomouci.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Závěr pracovního týdne na Olomoucku. I nadále se budeme potit. Čekají nás teploty v maximech ve stínu mezi 35 a 39 stupni Celsia a k tomu počítáme se sluníčkem a s jasnou oblohou. A co víkend? Nejčastěji teploty okolo 30 stupňů. V sobotu musíme počítat taky s dešťovými přeháňkami a místy se silnými bouřkami.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: stejší,
1: všude je fajn.
0: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC letos si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
7: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
6: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland. Jsme tu pro tebe už dlouho.
1: A máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole.

0: Search.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás.
2: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
3: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
2: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
3: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
2: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
3: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
2: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, budeme se těšit.
2: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
13: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Přinášíme vám další zprávy. Je pátek 31. července. Řidiči na trase z Olomouce na Grigov bude brzy hotovo. Oprava cesty tu jde podle plánu. Půlka je hotová a provoz na jeden jízdní pruh v každém směru se tak přesunul na opravenou část vozovky. Do 2 týdnů bude hotovo, informuje ředitelství silnic a dálnic.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hasiči zachránili paraglidistu. Ten včera v Jakubovicích na Šumpersku uvízl v drátech elektrického vedení 10 metrů nad zemí. Nezranil se, ale sám se nedokázalo dostat na zem. Z drátů ho snesli hasiči pomocí žebříku s plošinou. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily 2 oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Teplotní rekordy padaly včera v Česku. Nejvíc teplo bylo v Doksanech v Ústeckém kraji, kde se teplota vyšplhala na 40,1 stupně Celsia ve stínu. Vyrovnala měsíční rekord pro celou Českou republiku. Dnes může být podle meteorologů ještě tepleji.
0: Sport.
2: Postup je v kapse. Jak fotbalisté Hradce, tak Jablonce včera zvládli své odvetné zápasy v evropských pohárech a postoupili v soutěžích do 3. předkola. Jablonec v konferenční lize po výhře 2-0 nad Varaždínem a Hradec Králové v evropské lize po výhře 3-1 nad Tromsø.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Všechno, co má nohy, dneska bude utíkat k vodě. Na moravských bazénech, biotopech i v akvaparcích bude pořádný nácesk. Deka vedle deky, lehátko na lehátku. Víme, jak bude, jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra mírné ochlazení na 31 až 34, většinou oblačno, místy polojasno. V neděli polojasno anebo oblačno a 29 až 32.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Policie připomíná, že také na té naší Moravě se nám rozmohl cyklistický nešvar porušování pravidel silničního provozu. Jako třeba jízda na červenou, telefonování za řídítky a podobně. A všechno má své sankce. I na kole. Třeba telefon za řídítky, pokuta 2,5 až 3,5 tisíce. Průjezd na kole na červenou 4,5 až 5,5 tisíce. Alkohol na kole jde do správního řízení. A nezastavení na stopce, flaster do 15 stovek. Ano, i my cyklisté jsme účastníci silničního provozu a pravidla platí pro všechny. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku náměstí Hrdinů u Speji a pozor na ranní nehodu na Uničovsku mezi Troubelicemi a Šumvaldem. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden od pondělí do neděle.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, už přemýšlíte, jak strávíte druhou polovinu prázdnin? Býci, věrnost je pro vás naprosto klíčová. Blíženci, vážnější debaty radši odložte. Radci, dál rozvíjejte své schopnosti. Lvi, vám se podaří zlepšit jednu věc denně. Pany, přestaňte všechno tak dramatizovat. Váhy, nebojte se jednat na vlastní pěst. Štíři, vyhýbejte se manipulativním lidem. Střelci, ohledně financí, buďte rozumnější. Kozorozi, štěstí je na vaší straně. Vodnáři, žijte podle nejlepšího vědomí a svědomí. A co my ryby? Ze zkušenosti víme, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíme.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMSka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci gay dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMSku neposlal rezervační portál, ale podvodníci. A prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMSce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujeme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

Posloucháš Radio Metropole.

čas, zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte, je pátek 31. července. Mrkneme na silnice v Olomouci, dodržujme tu dopravní předpisy. Městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost, a to na třech ulicích. Strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody v Holici.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hanácká Neckyáda je po roce zpět. Už zítra se podivuhodná vlastnoručně vyrobená plavidla vypraví na vodu a poplují podél kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou u Olomouce. Je to už 7. ročník. Podrobnosti o akci najdete na webu hanackaneckyada.cz. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v Čechách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Jak píše ČTK, v řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný.
0: Sport.
2: Rusko dál nebude hrát mezinárodní hokej. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že se pořád nesmí zúčastnit mezinárodních soutěží. Rada federace to řešila po ruském odvolání. Rusko má stopku od začátku vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Doplníme, že Mezinárodní olympijský výbor však před 3 lety zrušil suspendaci ruského olympijského výboru a jeho sportovci se tak mohou zapojit do olympijských kvalifikací.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dneska to zase bude na kraťasy, na plavky, na sluneční brýle a na naše vychlazené hity. Víme, jak bude. Dnes počasí zase jako někde na poušti. Jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. A co o víkendu? V sobotu oblačno, místy polojasno, mírné ochlazení na 31 až 34 stupňů. V neděli 29 až 32 a polojasno nebo oblačno.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Dobré páteční ráno, víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se opravuje ulice Na Letné, také ulice Edenburgova a policejní hlídku hlásíte na Volkrovce u Hoteláku. Další hlídka je ve Valmezu na Masarykově ulici u Hřbitova, také ve Zlíně na Sokolské ulici. A pozor teď na odstavenou dodávku na 5. kilometru dálnice z Vyškova na Prostějov u Pustiměře. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
1: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ty kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
2: Já vím, jsou blbý.
1: Narozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
4: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
0: Metropole právě dnes.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu, sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem. Nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naši posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hana není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například

0: toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu... SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: generace lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
1: Metropole.

Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to. Metropole.

0: info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Další zprávy právě teď na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Pokračuje růst cen pohonných hmot v Česku i v olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 se v kraji prodává v průměru za 42 korun 40 haléřů. Před týdnem byl o víc jak 20 levnější. O korunu 80 na litru zdražila nafta. Teď stojí v olomouckém kraji v průměru 44 korun. Sledujeme opravu vzácného renesančního kostela Povýšení svatého kříže v Moravské Třebové. V rámci další etapy obnovy dostává novou šindelovou střechu. Cílem města je stavbu postupně zachránit a více otevřít veřejnosti, píše o tom Deník. Plavci v Blansku se dočkali. Na sportovním ostrově se otevře nový krytý bazén, který nahradí několik let chybějící lázně. V sobotu se nový bazén otevře k prohlédnutí a od neděle už začne zkušební plavecký provoz.
1: Sport.
3: Mimořádnou tiskovku svolává na odpoledne fotbalová asociace České republiky. Tématem by mohlo být uvedení nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by český tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Uvidíme tedy, co konference přinese.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Tak to, co má nohy, dneska bude utíkat k vodě na moravských bazénech, biotopech i v akvaparcích, bude pořádný nácesk, deka vedle deky, lehátko na lehátku. Víme, jak bude jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. Zítra mírné ochlazení na 31 až 34, většinou oblačno, místy polojasno. V neděli polojasno anebo oblačno a 29 až 32.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce a okolí pro vás právě teď. V Olomouci připomínáme stále uzavřenou opravovanou křižovatku v centru na náměstí Hrdinů u Spy. A dostáváme také čerstvé info od silničářů, kteří teď pracují na silnici z Olomouce na Grigov. Vzkazují, že opravy jdou podle plánu, že půlku už mají hotovou. Provoz na jeden jízdní pruh v každém směru se přesunul na opravenou část vozovky, to je super. A do dvou týdnů bude mezi Olomoucí a Grigovem hotovo. Děkujeme za info. Moravské silnice pro vás hlídáme v děle celý týden, od pondělí do neděle.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu, pojďme na ně. Hned několika miliony přispěje na sportovní akce v kraji Olomoucký kraj. Původní částku krajští radní přitom ještě navýšili. Finance poputují téměř k 250 sportovním událostem. Mezi podpořenými projekty naleznete i cyklistický závod míru, mistrovství Evropy v korfbalu, mistrovství České republiky v autokrosu v Přerově, taky mezinárodní parahokejový turnaj Olomouc Cup 2026 anebo oblíbený triatlon Šustr. Pojďme dále. Olomoučtí fotbalisté mají za sebou úvodní utkání nového ročníku Šance ligy. Sigma bohužel nevstoupila do sezóny pravou nohou a v Jablonci i přes vedení padla 1-2. Tak doufejme, že o víkendu nás čekají první body. Hanáci hrají doma v neděli od 15. hodiny proti Mladé Boleslavi, ale doufám, že dorazíš už do fanzóny, která startuje ve 14 hodin. No a ještě hurá do vody. Kdo si chce jít dát pár temp v bazénu a nebo jen strávit čas ve vodě teď v Olomouci ve vnitřním areálu, neuspěje. Plavecký stadion totiž prochází pravidelnou odstávkou, která bude trvat do poloviny srpna. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Léto hraje s námi.

0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rockové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rockové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.

0: 24,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Let's go.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Radio Metropole.
4: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující to bude náhradní zastávka kosmonautů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim.
1: Sport.
3: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dneska to zase bude na kraťasy, na plavky, na sluneční brýle a na naše vychlazené hity. Víme, jak bude. Dnes počasí zase jako někde na poušti. Jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů Celsia. A co o víkendu? V sobotu oblačno, místy polojasno, mírné ochlazení na 31 až 34 stupňů. V neděli 29 až 32 a polojasno nebo oblačno.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Nehody v Olomouci, policie v Hulíně, také na D1. Víme, jak se jezdí tady. Dopolední nehoda osobáku a jeřábu v Olomouci na Pražské za Askem. Další bouračka v Olomouci na Velkomoravské u křižovatky s Rooseveltkou. Tady je silný provoz, chvilku si postojíme. Policie hlídkuje na 272. kilometru obchvatu Olomouce u Nemilan. Další hlídka v Hulíně na Záhlinické nebo na 260. kilometru D1 u Kroměříže. Přejeme šťastnou cestu a pohodový páteční dolet kamkoliv.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
5: It's Friday then.

0: way. Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna.

0: Super léto, super ceny.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Je mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: O prázdninách měníme plavky, zkoušíme nové opalováky, střídáme sluneční brýle, poznáváme nové koupáky i biotopy, to všechno je naprosto v pořádku, ale jsou věci, které nikdy za nic nevyměníme. Třeba vaše oblíbené rádio, které posloucháte právě teď a díky kterému víte, co podnikat a kam vyrazit. V Olomoucké zóně na Svatém Kopečku dál frčí letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Až do konce srpna. Stavte se a vypojte. Více na webu zooolomouc.cz. Olomoucký telegraf pořádá další projekci pod širým nebem. Dneska se v telegrafu v Olomouci od 21 hodin promítá filmová kultovka Samotáři. Letní kino Mostkovice také nezůstává pozadu. Dneska se promítá basketbalová taškařice s Jakubem Prachařem a Martinem Hoffmanem. Pokud jste ještě neviděli, doporučujeme. V letním kině Mostkovicích kousek od Prostějova komedie Dream Team. Začátek ve 21 hodin a 30 minut. A už zítra v Horce nad Moravou proběhne naše hanácká neckiáda. V sobotu 1. srpna zábava od 10 do 10. Pohádkové plavby, závody netradičních plavidel a také náš rádiový tým. Hanácká neckiáda v kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou už zítra.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt.
6: Ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
3: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
3: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
3: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
5: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
6: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sucho a vysoké teploty dál zvyšují riziko požárů. Velký požár včera zasáhl střechu domu v Cetechovicích na Kroměřížsku. Vzplál při práci na rekonstrukci domu. Do hašení se pustilo 12 jednotek. Oheň nadělal škodu za 2 miliony korun. V regionu hořelo taky v městečku Trnávce na Svitavsku. Včera tu zasahovalo 9 jednotek hasičů u požáru 3 hektarů pole a lesa. Kvůli ohni byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V obci hořelo už podruhé během 2 dnů. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027.
2: Sport.
3: Třetiligové Bčko fotbalové Sigmy Olomouc vstupuje do nové sezóny, vede ho nový trenér Tomáš Palinek a má za cíl vybojovat postup do vyšší soutěže. První zápas odehraje Bčko Sigmy tuto neděli od 17 hodin venku se Vsetínem.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Páteční den bude jasný až polojasný. Na horách se nám ale výjimečně mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují 33 až 37 stupňů. Vítr nám fouká mírný od jihu. Zítra nás po velmi teplé noci čeká větší oblačnost. Na většině Hané nám zaprší. Odpoledne mohou přijít i bouřky. Teplotní maxima se vyšplhají k 30 až 33 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na třetím nejhorším stupni. Venku by se nám mohlo hůře dýchat, buďte na sebe proto opatrní.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, i jinde v regionu je doprava poměrně hladká. Jen na odstavené auto na Krejnici si dáme pozor na D1 na trase Vyškov-Říkovice mezi exity Mořice a Kojetín. Opatrně projíždíme taky kolem policejních hlídek, které stojí na D35 na exitu Velký Újezd a taky v Přerově v ulici Hulínská. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Doba oběda se blíží a na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Máte chuť na bezmasé jídlo? Je tady kapréze lilek, chili sin carne nebo beluga s omáčkou z pečených paprik. Ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Mrkneme se dál, na Lascích už nám voní sekaná s bramborovou kaší nebo grilovaný steak z vepřové panenky s demiglas a šťouchanými bramborami. V baseball pubu na Lascích. Pochutnají si i studenti v Menze. V nabídce je vídeňský hovězí guláš s karlovarskými knedlíky, krůtí steak po čínsku nebo třeba hovězí roštěná stroganov. V Menze na 17. listopadu. Dát si můžeme taky hovězí pečení na česneku s rýží, smažený sýr s bramborami nebo třeba kuřecí medailonky na trhaném salátu se zeleninou a pestem. V podniku Morgan's Restaurant. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg.

0: Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Posloucháš?
2: Radio Mef.

0: talk about.
1: Rádio Metropole.
2: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
3: Myslíš si, že máš přehled o všem?
2: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
1: Metropole.

0: pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMSka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci gay dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMSku neposlal rezervační portál, ale podvodníci a prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMSce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu... SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: 12 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy.
4: Za řidiči se podíváme na silnice v Olomouci.
3: Dodržujme tu dopravní předpisy. Městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost, a to na třech ulicích. Strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody v Holici.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou.
3: Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
2: Sport.
3: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Syňaková.
5: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále. A to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby, musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát. Já můžu dělat 3 změny.
3: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Víme, jak bude, pojďme se společně mrknout, co slibuje víkend. Sobota bude převážně zamračená, na většině Hané nám zaprší, hlavně odpoledne se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 až 33 stupňům. Neděle už přinese trochu mírnější teploty, rtuť teploměru dosáhne na 27 až 31 stupňů. Poslední den týdne očekáváme převážně polojasno. Přechodně se na obloze mohou objevit nějaké ty mraky a s nimi i výjimečně přeháňka. Houbaři, pravděpodobnost růstu hub je na Hané střední, o víkendu se možná vyplatí vyrazit do lesa s košíkem.
2: Rádio Metropole, za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, opatrně projíždíme kolem bouračky 2 osobáků v Olomouci v ulici Tovární. Nehoda se tady teď dořešuje, probíhá vyšetřování. Na překážku na silnici si dáme pozor na trase Mohelnice Moravská Třebová, kousek za první odbočkou na Studenou Loučku. Vyhneme se taky odstavenému autu na krajnici, a to na D1 na trase Přerov Ostrava, mezi exity Lipník Loučka a Hranice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
1: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ty kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
2: Já vím, nejsou blbý.
1: Na rozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
4: Já se jmenuji Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Nizozemsko-německá zpěvačka CC Catch a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to. Metropole Praha.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Metropole.
5: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu report.cz. Moderní komunitní centrum s lékařskými ordinacemi i obchodem vzniká v Grigově u Olomouce. Jde o proměnu nevyužívané mateřské školy. Součástí přestavby je i vznik hnízda pro čápy, kteří se tu zabydlili. Hotovo bude v lednu 2028. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily dvě oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný.
1: Sport.
3: Do druhého kola jde první a druhá fotbalová liga. V akci uvidíme dnes i kluby z našeho regionu. V první lize hraje Zlín venku s pražskou Spartou od 19 hodin a v národní lize má na programu zápas Prostějov, a to na hřišti Viktorky Žižkov, od 17 hodin.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Od svatého Ignáca léto se obrácá, tak to je pronostika na dnešní den. Tentokrát to ale vypadá, že nám úplně nevyjde. Víme, jak bude. Pátek i sobota hlásí teploty nad 30 stupňů. Dnes můžeme naměřit až 37 stupňů. Noc nám zůstane taky pěkně teplá. Rtuť teploměru klesne minimálně k 19 stupňům. Tak akorát počasí na nějaké to letní kino. Sobota pak slibuje teplotní maxima na 33 stupních. Lokálně nám ale může sprchnout.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu máme na Olomoucku i jinde v regionu bez nehod. Jen na po nehodě odstavené vozidlo na Krajnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Tovární. Podobnou situaci řešíme taky na D46 na trase Vyškov-Olomouc před exitem Olšany u Prostějova. Hlásíte nám taky policijní hlídky. Stojí v Jevíčku v ulici Třebovská, v Olomouci v ulici Hněvotínská a Jeremenkova. Potkat je můžeme taky na D1 na exitu Lipník Trnávka. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt?
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Letní vibe Radia Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Dnes je poslední den, kdy můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
3: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
0: Radio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Páteční den bude jasný až polojasný. Na horách se nám ale výjimečně mohou tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují 33 až 37 stupňů. Vítr nám fouká mírný od jihu. Zítra nás po velmi teplé noci čeká větší oblačnost. Teplotní maxima se vyšplhají k 30 až 33 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na třetím nejhorším stupni. Venku by se nám mohlo hůře dýchat, buďte na sebe proto opatrní.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policijní hlídku v ulici Brněnská. Pomáhají a chrání taky na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Lipník-Trnávka. Na překážku na silnici si dáme pozor na D35 na trase Lipník-Olomouc za exitem Přáslavice. Bouračku dvou osobáků máme v Bruntále v ulici Polní. Projet je ale se zvýšenou opatrností možné. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.

0: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: 4,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu neotálíme, i v pátek pro vás pročítáme regionální zprávy. Víme, o čem se píše. I v srpnu budou muset cestující v Olomouci místo do tramvají na náhradní autobusovou dopravu. Jak bude provoz upraven, to už pro nás zjistil olomoucký Report. Dvě vlčí smečky přímo v HKO Jeseníky a další v okolních oblastech nejvyšších moravských hor. Celkem teď v Jeseníkách žije zhruba 40 vlků. Detaily i video vlka na lovu ze skryté kamery nám přináší šumperský rej. V noci z úterý na středu došlo v Mostkovicích ke krádeži nafty. Zloděj si vyhlédl v areálu odstavený bagr a vysál z něj 250 litrů pohonné hmoty. O tom nás informuje Prostějovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Toto je.
9: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Radio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
11: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sucho a vysoké teploty dál zvyšují riziko požárů. Velký požár včera zasáhl střechu domu v Cetechovicích na Kroměřížsku. Vzplál při práci na rekonstrukci domu. Do hašení se pustilo 12 jednotek. Oheň nadělal škodu za 2 miliony korun. V regionu hořelo taky v městečku Trnávce na Svitavsku. Včera tu zasahovalo 9 jednotek hasičů u požáru 3 hektarů pole a lesa. Kvůli ohni byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V obci hořelo už podruhé během 2 dnů. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027.
1: Sport.
2: Třetiligové Bčko fotbalové Sigmy Olomouc vstupuje do nové sezóny. Vede ho nový trenér Tomáš Palinek a má za cíl vybojovat postup do vyšší soutěže. První zápas odehraje Bčko Sigmy tuto neděli od 17 hodin venku se Vsetínem.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jak bude, pojďme se společně mrknout, co slibuje víkend. Sobota bude převážně zamračená, lokálně se vyskytnou i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají ke 30 až 33 stupňům. Neděle už přinese trochu mírnější teploty, rtuť teploměru dosáhne na 27 až 31 stupňů. Poslední den týdne očekáváme oblačno až polojasno, zcela výjimečně, hlavně na horách, by nám mohlo zapršet. Houbaři, pravděpodobnost růstu hub je nahané střední. O víkendu se možná vyplatí vyrazit do lesa s košíkem.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na překážku na silnici si dáme pozor v Olomouci v ulici Holická. Opatrně projíždíme taky kolem nehody v Prostějově v ulici Kralická. Havárii osobáku řešíme taky na cestě Černá hora Svitávka u přejezdu přes Lisický potok. I tudy se dá se zvýšenou opatrností projet. Se zdržením počítáme na výjezdu z Valašského Meziříčí na Zašovou. Kvůli kivadlovému provozu v Zašové nám tady hlásíte zdržení přibližně na 20 minut. Pomalu nám to jede taky z Kocklířova do Moravské Třebové. I tady nám hlásíte přibližně 20-minutové zpoždění. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: sport podle Štěpána.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu. Pojďme na ně. Hned několika miliony přispěje na sportovní akce v kraji Olomoucký kraj. Původní částku krajští radní přitom ještě navýšili. Finance poputují téměř k 250 sportovním událostem. Mezi podpořenými projekty naleznete i cyklistický závod míru, mistrovství Evropy v korfbalu, mistrovství České republiky v autokrosu v Přerově, taky mezinárodní parahokejový turnaj Olomouc Cup 2026, anebo oblíbený triatlon Šustr. Pojďme dále. Olomoučtí fotbalisté mají za sebou úvodní utkání nového ročníku Šance ligy. Sigma bohužel nevstoupila do sezóny pravou nohou a v Jablonci i přes vedení padla 1-2. Tak doufejme, že o víkendu nás čekají první body. Hanáci hrají doma v neděli od 15. hodiny proti Mladé Boleslavi

0: v bazénu, anebo jen strávit čas ve vodě teď v Olomouci ve vnitřním areálu neuspěje. Plavecký stadion totiž prochází pravidelnou odstávkou, která bude trvat do poloviny srpna. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack.

0: Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flowtrail, jumplineu, downhill nebo přírodní endurotratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: Fajnu. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: O prázdninách měníme plavky, zkoušíme nové opalováky, střídáme sluneční brýle, poznáváme nové koupáky, biotopy, to všechno je naprosto v pořádku, ale jsou věci, které nikdy za nic nevyměníme. Třeba vaše oblíbené rádio, které posloucháte právě teď a díky kterému víte, co podnikat a kam vyrazit. V Olomoucké zóně na Svatém Kopečku dál frčí letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Až do konce srpna. Stavte se a vypojte. Více na webu zooolomouc.cz. Olomoucký telegraf pořádá další projekci pod širým nebem. Dneska se v telegrafu v Olomouci od 21 hodin promítá filmová kultovka Samotáři. Letní kino Mostkovice také nezůstává pozadu. Dneska se promítá basketbalová taškařice s Jakubem Prachařem a Martinem Hoffmanem. Pokud jste ještě neviděli, doporučujeme. V letním kině Mostkovicích kousek od Prostějova komedie Dream Team. Začátek ve 21 hodin a 30 minut. A už zítra v Horce nad Moravou proběhne naše hanácká Neckiáda. V sobotu 1. srpna zábava od 10 do 10. Pohádkové plavby, závody netradičních plavidel a také náš rádiový tým. Hanácká Neckiáda v kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou už zítra.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
4: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika.
3: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
0: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy.
3: Za řidiči se podíváme na silnice v Olomouci.
2: Dodržujeme tu dopravní předpisy. Městská policie hlásí, že dnes kontroluje povolenou rychlost, a to na třech ulicích. Strážníci měří na ulicích Brněnská, Hamerská a na návsi Svobody polici. Moderní komunitní centrum s lékařskými ordinacemi i obchodem vzniká v Grigově u Olomouce. Jde o proměnu nevyužívané mateřské školy. Součástí přestavby je i vznik hnízda pro čápy, kteří se tu zabydleli. Hotovo bude v lednu 2028. Pokud plánujete výlet do Moravského krasu, čekají vás pohodlnější procházky. Lesy České republiky opravily dvě oblíbené lesní cesty na Blanensku, a to u obcí Kuničky a Sloup. Ocenit je mohou turisté, cyklisté i lesníci při práci, píše deník. Sucho dopadá na vodní plochy a toky v povodí Moravy a Dyje. Jak píše ČTK, v řekách teče i méně než pětina obvyklého stavu. Nádrže jsou na tom podobně jako v suchém roce 2018. Napraví to jen vytrvalé deště. Povodí Moravy v tomto vypíchlo, že řeka Morava v Olomouci na Nových Sadech zaznamenala nejnižší průtok za několik desetiletí. Protéká jí méně než 5 kubíků vody za vteřinu. K porovnání průměrný roční průtok je tu pětinásobný.
0: Sport.
2: Do druhého kola jde první a druhá fotbalová liga. V akci uvidíme dnes i kluby z našeho regionu. V první lize hraje Zlín venku s pražskou Spartou od 19 hodin a v národní lize má na programu zápas Prostějov, a to na hřišti Viktorky Žižkov od 17 hodin.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bouřky, které mohou být ojedinělé, doplněné i silným větrem. V neděli potom teploty do 30 stupňů, bez bouřek a bez deště. Nicméně v příštím týdnu nás bude opět výhledově provázet teplota okolo 35 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se v Prostějově na Kralické ulici, jde o nehodu dvou osobních aut, ale už se tady dá dostat bez problému. Nehoda je taky na Prostějovsku na trase Výšovice, Určice, na křižovatce Navranovice, Kelčice. Taky zde jde o nehodu dvou osobáků, která se dá ale obět. No a policejní hlídka je potom se 16. hodinou v Napajedlech na nádražní. Taky na D1, na exitu Přerov, anebo v Olomouci na Třídě míru. Dobře, dojeďte.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Nehrajem si. Hrajem jinak.
1: Metropole.
2: Prostě jinak.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Premiér Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

lidi poslouchají to samé, co ty. Enjoy! Metro.

0: pohodlně se usaďte, řekneme vám další letní příběh. Představte si, že na internetu dlouho vybíráte letní dovolenou. Nakonec vám padne do oka váš vysněný pobyt a proto si ho přes rezervační portál hned zarezervujete. To udělala i jedna Češka. Ano, doteď je to v pořádku. A ten příběh pokračuje. Téhle paní o pár měsíců později přišla SMSka, která se na první pohled tvářila jako běžná komunikace k té dané rezervaci gay dovolené. Paní na to klikla, byl tam odkaz, zadala údaje ke své platební kartě a potvrdila platby v bankovní aplikaci. No a jsme doma! Už sami tušíte, co bude následovat. SMSku neposlal rezervační portál, ale podvodníci. A prachy, tedy konkrétně 21 litrů, jsou v čudu. Policie nás proto prosí, abychom vám v letním servisu připomněli následující. Když vybíráme dovolenou, nikdy neplaťme přes odkaz, který přijde v SMSce. Přihlásme se raději přímo do svého účtu na rezervačním portálu. Pečlivě kontrolujeme internetovou adresu i to, co potvrzujeme v bankovních aplikacích. A pokud máme pochybnosti, kontaktujme přímo poskytovatele ubytování. Jo, i tohle je dobré vědět.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Je mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
10: Radio Metropole.
11: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Právo na opravu má v Česku zpoždění. Jak píší novinky.cz, zákonodárci nestihli schválit v termínu zákon z Evropské unie o možnosti žádat po výrobci opravu techniky i po záruce. Nově normu budou schvalovat až na podzim. A nezapomeňte, podporujte mladé hudební talenty. Dnes je poslední den, kdy můžete hlasovat do naší soutěže Radio Talent a pomoci mladým kapelám a zpěvákům prosadit se. Víc na webu radiotalent.cz. Soutěž vzniká za podpory Olomouckého kraje.
2: Sport.
3: Ve čtvrtfinále končí cesta předního tenisty prostějovského klubu Dalibora Svrčiny na turnaji ATP v Los Cabos. Nestačil na loňského šampiona Kanaďana Šapovalova. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6 a 2-6.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Letní prázdniny jsou v polovině a počasí, které je před námi, se ponese i nadále ve znamení tropických hodnot. O víkendu teploty okolo 30 stupňů, v sobotu taky dešťové přehánky a bouřky, které mohou být doplněny i silným větrem. Ve druhé polovině víkendu pak už výhledově bez srážek. A co příští týden? Bude to na Moravě opět jako v peci, protože minimálně do středy hlásí meteorologové teploty okolo 35 stupňů ve stínu.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Se 17. hodinou se na moravských silnicích nevyšetřují žádné vážnější dopravní nehody, nicméně Mohelnice, obec Dub, taky Březná, Olomouc Hamerská a D35 směr Lipník na exitu Velký Újezd. Na těchto místech počítejte s policejními kontrolami. No a kde nás čeká zdržení? Aktuálně na trase Svitavy Moravská Třebová je kolona na 20 minut a na čtvrt hodiny je to i na hranicku mezi Božkovem a Velkým Újezdem.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: víkend. Více na plumlov@zamek.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 31. července, prázdniny v půlce.
2: Ty první světová skupino, to by ses musel jináč chovat, jináč tady obracat, čověče.
1: Kdo by neznal hlášky Bohuša z dědictví? Dnes slaví 77. narozeniny valašský král, herec Bolek Polívka.
3: Ty kostelík, ten už tomu samozřejmě nepatří.
2: Já vím, jsou blbý.
1: Na rozky má také autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová.
4: Já se jmenuji Ron. Ron Weasley. A já Harry Potter.
1: Nizozemsko-německá zpěvačka Cici Kečv a herec Jan Budař. V kalendáři jsou Ignácové a máme i Národní den avokáda. Avokádo patří do salátu nebo na topinku a my patříme do vašich uší i v pátek 31. července. Díky za to.
0: Metropole právě dnes. Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
10: Proto ne.
9: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
10: Proto taky ne.
9: Tak proč?
10: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
9: Ale koupil.
10: Fakt?
9: Fakt?
10: Oh, ty jsi nejlepší.
9: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
13: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
14: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
15: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
15: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
1: Sport.
2: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
3: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.

0: 20 stupňů Celsia. Zítra potom většinou sluníčko a jasná obloha a teploty okolo 30 stupňů. K tomu ale i dešťové přehánky a místy bousky, které mohou být doplněny silným větrem. Druhá polovina víkendu potom už bez bouřek a bez deště s podobnou teplotou a od pondělí nám teploměry budou výhledově ukazovat opět okolo 35 stupňů ve stínu.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se na Žižkově náměstí v Hulíně. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale opatrně projet. A pozor i na možný aquaplaning v Otrokovicích na ulici Edvarda Beneše. Protože právě tady došlo k havárii vodovodního potrubí. Na policejní hlídku potom pozor v Březné na ulici pod Petrovem. Taky na D1 za exitem Mořice anebo na D55 před exitem na Pajedla. Pohodovou jízdu a dobře dojeďte.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: world classic.
1: Radio

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu, sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naši posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Hané není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
5: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
4: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
5: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
4: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: Radio Metropole.
8: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
3: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
2: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bousky, které mohou být ojedinělé doplněné i silným větrem. V neděli potom teploty do 30 stupňů bez bouřek a bez deště. Nicméně v příštím týdnu nás bude opět výhledově provázet teplota okolo 35 stupňů.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu neotálíme, i v pátek pro vás pročítáme regionální zprávy. Víme, o čem se píše. I v srpnu budou muset cestující v Olomouci místo do tramvají na náhradní autobusovou dopravu. Jak bude provoz upraven, to už pro nás zjistil olomoucký report. Dvě vlčí smečky přímo v HKO Jeseníky a další v okolních oblastech nejvyšších moravských hor. Celkem teď v Jeseníkách žije zhruba 40 vlků. Detaily i video vlka na lovu ze skryté kamery nám přináší šumperský rej. V noci z úterý na středu došlo v Mostkovicích ke krádeži nafty. Zloděj si vyhlédl v areálu odstavený bagr a vysál z něj 250 litrů pohonné hmoty. O tom nás informuje Prostějovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix.

0: Rádio Metropole. Lomix the PMC.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Poslouchač. Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Higgs. Severoirský producent a DJ, který svými energickými beaty a chytlavými melodiemi baví taneční scénu. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí správný track, aby ses rozhýbal. Higgs umí spojit moderní zvuk s pořádnou dávkou groovu, takže tě rozhýbe na první dobrou. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Radio Metropole.
3: Léto non-stop. Hudba non-stop.
4: Tady je tvoje Metropole. Burak Yeter je turecký producent, DJ a remixér, který do taneční scény vnáší chytlavé beaty a energii. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a připraví na pořádnou taneční jízdu. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

režisér a DJ, který v house hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku groove a taneční nálady. David Penn je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí na správnou vlnu. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. A tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music, Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá, a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem. Nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naši posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramiáda vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy. Obchod se známkami v Olomouci se zavírá. Po 38 letech skončí filatelie v Kateřinské ulici v centru Olomouce. Naposledy otevře 21. srpna. Majitelka Bohuslava Zaoralová odchází do důchodu a není komu obchod předat. To řekla v rozhovoru pro web report.cz. Celý rozhovor o známém olomouckém obchůdku si právě teď můžete přečíst na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Symbol povodní 1997 dostane ochranu před velkou vodou. Olomoucký kraj schválil stanovisko k životnímu prostředí pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku. Projekt za asi 850 milionů korun je tím o krok blíž k realizaci. Rozhodnutí je podkladem pro stavební povolení. Stavba by měla začít příští rok a skončit v roce 2029. Nová opatření ochrání obec, kterou v roce 1997 zasáhly ničivé záplavy před stoletou vodou. Hrozí požáry. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji výrazně zvýšilo riziko jejich vzniku. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků nebo manipulací s otevřeným ohněm. Právě to může způsobit požár.
1: Sport.
2: Silný tým vytváří prozářijový finálový turnaj tenisového poháru Billie Jean Kingové kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová. Už má jasno o čtveřici. Nosková, Muchová, Bousková, Siňaková.
3: Tyhle ty čtyři holky prostě jsou daný a já jsem za ně strašně ráda a jsem ráda, že chtějí hrát, že chtějí to jít na to finále a to páté jméno, na to si ještě chvilku jakoby musím dát čas a promyslet to, přece jenom je to 2 měsíce vlastně do té sestavy, abych jí mohla jakoby úplnou dát, já můžu dělat 3 změny.
2: Dodala kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Počasí v našem regionu během víkendu. Přijde menší ochlazení, ale stále to budou tropy. V sobotu nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia ve stínu. K tomu taky dešťové přehánky, místy i bouřky, které mohou být ojedinělé doplňky.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která se díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další